Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: všechny zažiješ. Těšit se můžeš na robotického psa, Tank Leopard 2, biatlonovou střelnici, gyroskop se simulací přetížení i spoustu dalších technologických atrakcí pro malé i velké. Invent Arena 2026. Dva dny plné technologií, vědy a zábavy. Vstup zdarma. Více na inventarena.cz.
1: Lesy, pole, louky, kombajny a do toho spálené pneumatiky, budácející motory, dunící audio a auta hozená o zem pro klatě nízko. Vidle a káry jsou zpět a v plné formě. Sobota 6. června, areál Motokár Krmelín. Tuningové skvosty, veteráni, Ameriky, Audio Battle, Limbo, měření hluku, nejlepší žigul a soutěže pro děti i diváky. Zahoď image a vem vidle! Vidle a káry 2026. Sobota 6. června, areál Motokáry Krmelín.
2: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
3: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.

every day since you. I knew from the start I never felt

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

House na Fresh Radio.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

jsem jenom Čech a chtěl jsem trochu hec. Fresh night.

0: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
1: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
2: V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a Přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.
3: Víkend na chatě, stylově.
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

0: Fresh Night.
1: Old man's father stories that we could have told.

0: Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Plné té nejčerstvější muziky.
1: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Rádiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

viděli rodiče. Čežom, čego, jak už mám ten gruby stav, z kterého ti budou skřípat zuby, jak na Beats for Love. Černá hvězda na nebi, můj spečetěný osud, vybral přídavky na děti, koupil pár stírací

Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.

0: jich nezažiješ. Těšit se můžeš na robotického psa, Tank Leopard 2, biatlonovou střelnici, gyroskop se simulací přetížení i spoustu dalších technologických atrakcí pro malé i velké. Invent Arena 2026. 2 dny plné technologií, vědy a zábavy. Vstup zdarma. Více na inventarena.cz.
1: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
2: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz

0: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
1: V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Minisklad Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklad Heřmanice.cz.
2: Letní rande, stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být s Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: And the only prescription is more cowbell.
1: Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? beskidek.cz

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Počasí.
1: Počasí.
0: Počasí.
1: Počasí.
2: Já jsem se dneska blbě spal na zubu normálně.
3: Jak to jde spát blbě na zubu?
2: No to bych chtěl taky vědět, ale prostě bolí mě strašně zub, jako ví, a nedokážu ještě jak úplně
3: artikulovat. Pohodě, v klidu.
2: No tak dneska Maximek v Ostravě je 20 až 23 stupňů Celsia, s tím počítejte. Bude pod mrakem po celý den, dokonce odpoledne počítejte, že by mohlo i sprchnout. Rozjasňovat by se mohlo až na večer, poněvadž víkend ten bude jasný a teplý. O víkendu naměříme v Maximech 27 až 28 stupňů Celsia, bude polojasno. Na horách teploty dnes do 19 s oblačnou oblohou.
0: Fresh zprávy. Fresh zprávy.
1: Fresh zprávy.
3: Jo, nemám dobrou zprávu. 2 minuty po 6. Krásné ráno. Odešel člen kapely Nebe. Ve věku pouhých 30 let navždy odešel talentovaný bubeník Adam Matýsek, který byl dlouhá léta pevnou součástí kapel Nebe a Kofein. Podle prohlášení jeho nejbližších se hudebník rozhodl pro dobrovolný odchod ze života. Smutnou zprávu potvrdili členové obou hudebních formací. Kvůli hádce se ženou poškodil platební terminál v tramvaji. 19-letý mladík si vybil zlost na platebním terminálu v tramvaji. Strážníci ho dopadli ale během chvíle. Způsobil však škodu za 5000 korun. Jeho jednání se bude ještě řešit. No a po ulici k Frýdko-Místku běhal divočák. Jako z filmu. Divočáka u školy ve Frýdku-Místku zastavil až myslivec. Jeho pouť ukončila, nebo byla ukončena na sídlišti Riviera. Zítra, co, ty jsi ho viděl?
2: No ne, ale škoda, že po Frýdku neběhal lemur.
3: Lemur běhá po Ostravě, no, nebo teda právě. Zatím si myslím, právě. Že ho ještě nenašli.
2: Jinak nenašli pořád.
3: Nenašli, jinak na Facebooku dokonce koluje i telefonní číslo, pakliže ho objevíte.
2: Na lemura.
3: No, na krále Jelimána. Zítra si nenechejte ujít první ročník turnaje Ostravský Heitzmann. Mezinárodní turnaj v řecko-římském zápase žáků bude od 11 hodin v atletické hale u Ostravar Arény. Více, a to včetně pozvánky, uslyšíte v dnešní siestě na Fresh Radio, tak poslouchejte.
0: Zprávy.
1: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
2: V tuto chvíli nemáme hlášené žádné velké komplikace. Pozor si dávejte v Ostravě Porubě, Martinovská ulice a auto v Kolejišti, konkrétně u Albertu, abyste se tam nezdrželi, zbytečně doporučujeme objízdnou trasu. No a víme, že se to bude po ránu v pátek štosovat rozhodně na křižovatce Nová Ves Vodárna od 28. října, potom dále na Opavskou, zdržení ráno zhruba do 10 minut. Děkujeme za to, že další informace nám budete posílat. Telefonní a WhatsAppové číslo tady k nám do studia je 77 337 136.
3: Krásné ranko.
0: Doprava.
1: Doprava. Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
0: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami. Zažij budou.

0: velkých atrakcí pro malé i velké. Invent Arena 2026. Dva dny plné technologií, vědy a zábavy. Vstup zdarma. Více na inventarena.cz.
1: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30letou zkušeností nabízíme až 15letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
2: Mami, mami, mimino stegosaura.
3: Vteřinku, jenom něco pošlu.
2: On chodí, jde k nám.
3: Jo, jo, už to skoro mám.
2: Je, ty seš ale roztomilej.
3: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
4: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
5: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
6: Kvíz naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
7: Co kafe? Kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. Čtyřikrát v Ostravě a také v Ostravici pod Lysou horou. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck.
8: Hokus pokus. Naturální vína od malých evropských vinařů, domácí kváskový chléb, špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus. Najdete nás v centru Ostravy na Škroupově ulici.
7: Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Radegastův šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů.
6: Vyhrávej skvělé ceny! Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio.

0: No, neumím si to vysvětlit, co se děje. Tak po Frýdku místku lítají divočáci.
1: No já si to vysvětluju, nebo já mám spíš jako strach. Doufám, že za to nemůžu já, protože já navštívil zoologickou zahradu přesně ve středu. A přesně ve středu odpoledne se do tisku dostaly zprávy o tom, že král zvířat, tedy král Jelimán z ostravské zoologické zahrady, tedy lemur, utekl.
0: Jo, ale král zvířat, pozor, ať na tebe nevlítne lev, jako král ne, ten, zvířat je lev.
1: Tak ten tam furt je.
0: A král Jelimán je král Jelimán, jo.
1: Ano.
0: A podle zpráv, které jsem četla včera, tak zatím jako na útěku stále.
1: Stále na útěku, stále
0: není,
1: se...
0: Není, nebo myslím teda, že není, není zpátky.
1: A teď se vybízí Moni jakoby přemýšlení nad tím, kde může král Jelimán být.
0: Já mám svoji teorii. Já si myslím, povídej. Že si ho někdo nechal. To je tak roztomilá zvířátko, ještě jako, když někdo viděl Madagaskar.
1: Podle někdo mě z Michalkovic třeba hned, že? Jako?
0: Třeba, jo, podle mě už je na něčí zahradě a teď přemýšlejí, jak ho budou krmit a živit. Jo, oni jsou vše žravci, mimochodem.
1: No já si myslím, že ne, já si zase naopak myslím, že

0: Už, trysky. Už pustili vodní prvky.
1: Už to tryská dávno, jasně. Potom byl čtvrtek, tedy včera. Jo, to mohl být stále v Ostravě. Ostrava je velká, mohl si projít porubu, hlavní třídu,
0: no,
1: rozumíš,
0: počkej,
1: jo?
0: No počkej, mohl být na Amě, ty jsi zapomněl úplně na Emu, že? Na, no, to má Emu, úplně nejblíž zoo,
1: Emu zvládl podle mě ještě první den.
0: Já si to taky myslím, že šel první na Emu.
1: Pozor, Moni, teď je pátek, to už je třetí den, to už by se vybízela otázka jako OK, Ostravu jsem viděl, co dál. No a teď je to jako na něm, snad nezvolí špatně, protože může zvolit dobře, může si zajet do Olomouce, do Opavy, do Frýdku místku, může do Kopřivnice.
0: Tam právě domlouval s tím divočákem na včerejší trip po Frýdku, nebo kde to bylo, nebo možná to bylo také, ani nevím, kde to bylo.
1: No, ale pozor, je tady styčený prst.
0: Jaký?
1: Taky se mohl rozhodnout špatně a mohl zvolit ten druhý směr. Orlovou, Karvinou, Bohumín.
0: Hele, on prý není od nás, on prý přijel ze světa, tady ten lemur, tak třeba je zvyklý ze světa na spoustu věcí. Jo, že si myslím, že bude odvážný, jakože
1: to
0: není problém.
1: Že by to mohl zvládnout i v Orlové.
0: Jo, určitě bez problému.
1: Jo.
0: Akorát nevím, jestli se mu potom bude chtít vracet.
1: Jo, no právě no. Prosím vás, dávejte na něho pozor, pokud je v Orlové. Starejte se o něj pěkně a že ho zdravíme.
0: Jo, prosím vás, není náročný, jo. Sarančata klidně, počkej, co tady.
1: No, tak to je
0: mouční
1: v pohodě.
0: Červy.
1: Jo, tak to je v klidu,
0: Vajíčka, tvaroh, jo.
1: Aha, dobrý. Co ještě?
0: Je náchylný k přibývání na váze, takže velkého ho nevracejte už.

0: No to snad ne, ale ne.
1: Prosím
0: to ne.
1: Vás.
2: Tak jsou tady názory, kde by král Jelimán, tedy lemur z ostravské zoologické zahrady, který ve středu utekl, mohl být. Jo, a mně se tady ne, že líbí, ale Zdeněk píše, ahoj, z krále Jelimána už jsou klobásky.
0: No tak ne, že by nás to nenapadlo, jo, ale snad ne, tyjo.
2: Snad ne, my věříme, že to bude dobrý. Potom tady píše Anička, dobré ráno, podle mě je král Jelimán pořád na haldě. Kousek od zoo, ať ví, že to je v pohodě, ale nikam daleko určitě neutekl. No tak těžko říct. Na druhou stranu...

0: ano.
1: Jestli má kondičku podobnou nám, tak možná teprve šlape nahoru, že? Teprve je procesu.
0: To, že tam ještě ani není, jo.
1: Ještě tam možná ani není, pravda.
0: Tak ať je to jakkoliv, prosím vás, nezapomeňte, kdyby náhodou jste viděli veverku, která má až moc divný ocas, jo, tak kontaktujte městskou policii, nebo státní, to je jedno, hlavně ho zachraňte, prosím.
1: Lemura poznáte, to je jako fakt tak specifické, krásné zvířátko, no, a já vlastně ho mám taky ráda v tom Madagaskaru.
0: Jo?
1: No jasně, já tak rád trsám, je to on, ne, který
0: to
1: ví, dělá,
0: to je on.
1: Tak rád
0: to
1: trsám,
0: to je on. On původně tedy ale chtěl být profesionálním pískačem, ne, jo?
1: Jo.
2: Tak to máš pech, Borče.
3: Kdybych já, král Jelima, tak se jmenuju, měl poslední dva dny života, dělal bych všechny věci, o kterých jsem kdy snil.
4: Například?
3: Chtěl bych se stát profesionálním pískačem. Už teď jsem v tom sice hvězda, ale chtěl bych se ještě zdokonalit a začít se tím živit.
1: No tak to je jasné.
0: Třeba pískáte.
1: Tak to je jasné, třeba se chystá na další sezonu s Baníkem. To má kusek, no, dej jim to pískat.
5: Máte rádi divadlo a humor?
6: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
5: Uvedeme francouzskou komedii Tik Tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
6: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
5: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
6: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
7: Oslavit výročí svatby stylově?
8: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
9: No, super.
10: Co no super?
9: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
10: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
11: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
12: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskýdek.cz.
13: Bon appétit.

0: Dobré ranko, bon appetit, 6.29, Monika taky, Honza, ale dáme lemura.
1: Mě překvapuje, kolik máš energie vlastně.
0: Já jako, taky.
1: Ty si totiž říkala, že jsi včera šla pozdě docela spát, šla, moc si nespala.
0: Celý týden jdu, chodím a asi dneska zase půjdu.
1: Tak zítra už nestáváš, jo, to je
0: důležité.
1: Stávám,
0: moderačka.
1: Kam?
0: No tak já na rozdíl od tebe nezačínám moderování ve 11:45 s tebou, ale mám ještě jednu štaci předtím.
1: Ty moderuješ nějakou snídaní někde?
0: To úplně ne, ale mám ještě pochůzky, které potřebuji oblítat, pozdravit, takže pokafíčkovat a utožit pracovní kontakty a pak teprve jdem moderovat
1: Bůh sraz. Ale to je tvoje dobrá vůle.
0: No úplně, Honzičku, je samozřejmě, ale tohle k tomu patří, že?
1: Jo?
0: No.
1: Aha, a to já nedělám, ale.
0: No ty, ano, ty neděláš, spoustu věcí neděláš, ale doufám, že na moderovačku Bůh srazu schystáš. Tam jako budeš,
1: no tam, ne? Tam asi přijde.
0: No, no
1: jako tam,
0: to bys bylo hodně, kdyby se objevil.
1: Mimochodem, my tady dneska budeme mít hostku, pokud
0: Katku,
1: se nepletu. Katka dorazí a bude nám právě vykládat o tom, co všechno zítra třeba budete moci na Bůl srazu zažít. Jo. Že jo?
0: A Kačka je kovaná v tom mluvit, já nevím, jestli si ji pamatuješ, že ona byla hvězdou jedné televize, jo, pár let zpátky ještě, v nějakých 90. Nepamatuješ si?
1: No.
0: Já si ji teda pamatuju, ona byla fakt jako hvězdou televize.
1: Jak se jmenuje, ještě jednou mi řekni, prosím tě.
0: Katka Kašparová.
1: Kateřina tedy,
0: no,
1: jo?
0: No, určitě si pamatuješ, i když ty jsi mladý, ty si nepamatuješ.
1: No, ale co? Kateřina Kašparová. Mm-hmm. Už na to koukám. A moje ségra dneska dělá jízdy opakované. Teď mi to došlo. To je ale mimo téma samozřejmě. Kateřina Kašparová, 8. duben 68. Může to být ona?
0: No, no, Kateřina
1: Kašparová je česká novinářka, moderátorka a publicistka. Mm-hmm. No, život. No. V letech 86 až 90 pracovala v technickém oddělení Českého rozhlasu.
0: No to taky, ale
1: od roku 2000, od roku 2012 vydává časopis Hav a Mňau,
0: no,
1: pro majitele a milovníky koček a psů.
0: No, a
1: reference
0: byla,
1: tu jsou na ní.
0: Mě prostě nenechá domluvit. Tak víš nebo nevíš, ona byla hvězdou televize Nova v 90. letech.
1: No a co tam dělala? No, tak ne, tak jako
0: asi, Honzíčku, otvírala okna.
1: No tak teda to je dobrý, jo.
0: Neuvěřitelné s ním, opravdu.
1: Já si to musím nastudovat ještě. Tak jo. Přijde dneska, jo?
0: Jo, já už vás. A vy se znáte, už vás ani nemusím seznamovat. Ale Kačka, my ostatní budeme v sobotu na Bůl srazu, tak můžete dorazit, jestli máte rádi zvířátka.
1: Přijďte, my tam budeme taky.

0: Babkám, pojď sem, pojď sem, pojď sem.
1: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický na Fresh Radio.

0: Novinka na Freshi a tady Fresh Track, který to, co hrajeme zaručeně v českém éteru jako první. Ano, tedy právě teď Like It.
1: A počkej, to už je tolik. To už je 6.39, jo?
0: Je to tak, ano.
1: No tak není zbytí, musíme to odbavit.
0: Musíme to odbavit, je tady páteční Jobox. Fresh Radio. Tak co, komu, kde, proč, jak a od koho, ke komu, s kým, kdy, bez koho, to prostě nejde klidně.
1: Jo, tak snad ty odpovědi končí podobně, jako s kým, bez koho, snad to bude stejná osoba.
0: No, jako minimálně by měla by to být jedna, ano, měla by to být jedna. Tak jo, tak komu, pojďte, Juboxy startují právě teď.
2: Pošli hlasovku 77 337 136.
0: Buďte originální, je pátek, takže můžete se trošičku jako rozjet, můžete být originální.
1: Znáte to heslo, ne? Neváž se.
0: Ty ho znáš?
1: Já ho znám. Já jsem ho dokonce v určitých dobách dost používala.
0: Moc dobře, viď? Jo.
1: Jo, ale to byla doba, kdy se říkalo i podle reklamy nevytahuj se, vytáhni pushpop.
0: No, tak pojďte,
1: když
0: nevytahujte.
1: Když utrhnu si malý.
0: Jo, vytáhněte telefon a pište, Juboxy startují právě teď.
2: Jubox, Fresh Radio. Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love. Lesy, pole, louky, kombajny a do toho spálené pneumatiky, hudácející motory, dunící audio a auta hozená o zem pro klatěnísko. Vidle a káry jsou zpět a v plné formě. Sobota 6. června, areál Motokár Krmelín. Tuningové skvosty, veteráni, Ameriky, Audio Battle, Limbo, měření hluku, nejlepší žigul a soutěže pro děti i diváky. Zahoď imidž a vem vidle! Vidle a káry 2026. Sobota 6. června, areál Motokáry Krmelín.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Připadá vám, že máte malý byt? Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
5: DAB FM anebo apka.

0: Kongs, Galaxy a taky Juboxy na Freshi. Dobré ráno.
1: Halo, halo, tady Meduza, příjem. Tady...
2: Dobré ránko, Frešáci, zdravím moji nejoblíbenější ranní dvojku.
1: Děkujem.
2: A k dnešnímu Juboxu.
0: Něco bude chtít.
2: Co kdybychom dneska trošku pozměnili a že byste mi tam zahrali zase Tupaka, prosím pěkně. Tak díky moc, zatím čaute.
1: Čau a prosím tě, já mám ještě si dovolím přidat tady od Dalibora pro Linku, která má dneska nárosky.
0: Yeah.
1: No, má krásný věk.
0: A kolik?
1: 28, to si ještě říct může.
0: Yeah,
1: bych, ani on se to nebál prozradit.
0: To bych i já mohl si... to je jedno, no.
1: No.
0: Tak co, tak hrajeme Tupaka nebo něco k narození nám, já nevím, no.
1: Jako... Jo, tady nemám žádné specifické přání. Nic. On by jenom chtěl právě Dalibor vyřídit, že jí má moc
0: jako
1: rád.
0: Oznámit, jo,
1: tak,
0: Dalibor,
1: oznámit,
0: tak krásné.
1: Že je rád, že si ji našel.
0: 28,
1: a že doufá, že to vydrží, i když jí bude 29, jo. 30, 31.
0: Snad jo? Snad jo? Dobře, tak jo, tak my posíláme Tupaka, dobré ráno, tohle jsou Jukebox.

0: a moje početná rodina, kteří už jsou snad i za hranicemi Chorvatska.
1: Už projíždí Lučko?
0: Počkej, to nevím, kde
1: Zagreb,
0: jsou přesně.
1: Lučko.
0: Nevím, ale mám tady fotografii konečně Mořátko, takže oni už koukají na moře. Část výpravy, protože jedou asi 4 auta nebo 5.
1: Mm-hmm.
0: A to první auto v čele s miminkem, tak teda, to už je v Chorvatsku.
1: No podle chorvatských nějakých jako těch dostupných informací jsem slyšel už loni, že do Chorvatska ta cesta teď autem je o něco lepší než kdysi, protože jednak Zagreb, Lučko, průjezdné, je to v pohodě, na mýtných branách se nestojí tak dlouho a co si budeme, dálnice v Chorvatsku jsou v poměrně dobrém stavu. Je to
0: asi
1: kvalitní,
0: jo?
1: je to kvalitní, je to
0: nepsali,
1: fajn.
0: Nepsali, že by měli nějaký trouble, hele, a mala už je vlastně velká, jí je rok a půl, takže to už není úplně miminko a myslím si, že i s ní to zvládají naprosto bez problémů.
1: Ok, no, tak hlavně, ať si to užijou, Moni, ať si to užijou. A kam jedou do Chorvatska vůbec?
0: No, to bych ti řekla. Myslím si, že to bude někde u Promajny, tak nějak kolem.
1: U čeho?
0: Brela, Promajna.
1: Promajna?
0: Nic ti neříká tady
1: nevím,
0: to?
1: Ne,
0: dobrý, tak nevím, co ti mám dál říct.
1: Promajna nevím, no. A něco, co je blíž Promajně? Něco jako...
0: Tam bude nějaká baška voda, nebo baškopolie.
1: No, to už vím, to už
0: jo,
1: vím.
0: Jo, to bude
1: tak,
0: někde kolem, jako neříkám, že prostě. To přesně vedle, ale tak nějak v tomhle okruhu někde
1: budou. Tak to užijou a zdravíme všechny, kteří cestují taky. Chorvatsko je pěkné, hezkou dovolenou, léto je tady. A léto je tady i podle našeho playlistu, to se dá vycítit, to se dá poznat, že jo?
0: My jsme byli podobně včera, jako jedou oni, a není to daleko do Makarské, jsme chodili pěšourem. Sice takovou jako 3/4 hoďky cesta, ale... Úplně na pohodu.
1: Úplně na pohodu.
0: Kolem moře.
1: Tak my zůstáváme v Ostravě a minimálně vám to léto budeme připomínat tady samými dalšími letními peckami. Calvin Harris, summer může být?
0: Určitě ano.
1: Jo, je to v pořádku?
0: Jsme pro.
1: Tak prosím. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love, as the leaves turn brown.

0: Počasí.
1: Počasí.
0: Počasí.
1: Počasí.
2: Pěkné ráno, je 7 hodin a aktuálně Ostrava kolem 17 stupňů Celsia. Oblačno po celý den, možnosti i odpoledních dešťových srážek v Ostravě. Určitě maxima v teplotě...
3: Maxima. No, tak maxima
2: já
3: jaká?
2: Úplně,
3: maxima.
2: Já jsem ale úplně vykolejený teď.
3: No tak dívej, já to řeknu podle
2: maxima,
3: sebe.
2: Maxima dneska na teploměru v Ostravě 20 až 22 stupňů Celsia, na horách bude oblačno a deštivo, v maximech 18 až 19. Pozor, k večeru by se přece jenom mohla oblačno strhat a mohlo by být dokonce i polojasno.
3: Ty, a poslouchej, ještě mě zajímá, ty jsi před hodinou říkal, že bude o 5 stupňů víc, kde ty to furt hledáš, ty teploty?
2: O 5 stupňů víc?
3: Říkal 27, že má být dneska. Na to, ne, to já jsem si říkal to.
2: No tak to se s tebou usadím, na co chceš, že 27 jsem určitě neříkal.
3: No to neříkal. Si říkal, tak si pozáznám,
2: tak si
3: a já jsem si říkala, že zaznám.
2: A ty se mi veřejně omluvíš.
3: Jak
2: a je
3: myslíš?
2: To. Pojďme.
3: No, poprvé by to jsou ptávilo vodné.
0: Fresh zprávy. Fresh
3: tak, a než on zase zjistí, že se zase strapní, tak já vám přečtu zprávy. Falešný policista, který nedávno připravil ženu středního věku z Ostravy po robě o 500 000 korun, se stále zdokonaluje. Loni na podzim stejným způsobem vylákal více než 1 000 000 korun od dívky kolem 20 let. Shodou okolností také z Ostravy po robě. Výjimečnou odvahu a chuť pomáhat ukázali děti v projektu Dětský čin roku. Mezi osmičkou hlavních oceněných na staroměstské radnici v Praze byla hned tři jména z Ostravy. Školáci z Moravskoslezské metropole bodovali s projektem pro předškoláky pomocí zraněné seniorce i s internetovou osvětou pro prarodiče. Velká cena Ostravy v parkourovém skákání nabídne v moderně renovovaném areálu ve Staré Běle špičkovou podívanou. Na startu 62. ročníku bude hned několik šampionů z předešlých let, takže předchozích vítězů. První závody začaly včera, velká cena Ostravy bude až do neděle 7. června.
0: Zprávy.
1: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
2: Ráno jste hlásili v Ostravě Porubě na Martinovské ulici auto v kolejišti. V tuto chvíli už to bude dost pravděpodobně vyřešené, ale počítejte s tím, že zdržet se stejně tak můžete i na Nová Ves Vodárna ve směru na centrum, ale i na Porubu. Zdržení do 5 minut zhruba, tak jenom abyste nebyli překvapeni nebo abyste nepřijeli někam pozdě. Další informace o tom, jak to jezdí, nám můžete hlásit na telefonní nebo WhatsAppové číslo 773 37 136.
1: Doprava. Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu, protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy, dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
0: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny. STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz. Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz. And the only prescription
4: is more cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví 20. a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
5: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
6: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: Kvíz naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v metropoli.
7: Secesní restaurace Ondráž ve Svijadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit Men's Vision Barbers. Barber salony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Radegastův šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů.
4: Vyhrávej skvělé ceny! Bon appetit! Nejčerstvější hity a keci bez umělých přísad. Monika Dudová a Honza Pernický.

vývoj. Fresh Track. Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru. Fresh Track. Fresh Track.

0: Tohle je nový Kygo, Heaven on Your Mind, právě teď vedou Fresh Rády a dobré ráno přejeme.
1: Dobré ráno, tak pozor, Honzík neříkal 27, teda říkal, ale myslil víkendové teploty a my jsme se bavili o těch dnešních, neříkal ani 22, ale říkal 23.
0: No ale minimálně jsem byl v tom mém, jakoby ano, rozumíš, jo?
1: Ano, neříkal si, omlouvám se ti velmi,
0: no, počkej, to přijde za chvilku,
1: ty
0: teď je tady
1: říkal,
2: důkaz.
0: Důkazní materiál.
1: Jak to jde, spát blbě na zubu?
0: No to bych chtěl taky vědět. Ale prostě bolí mě strašně zub, jako ví, a nedokážu ještě tak úplně
1: artikulovat. Pohodě, v klidu.
0: No tak dneska v Maximech v Ostravě je 20 až 23 stupňů Celsia, s tím počítejte. Bude pod mrakem po celý den, dokonce odpoledne počítejte, že by mohlo i sprchnout. Rozjasňovat by se mohlo až na večer, poněvadž víkend ten bude jasný a teplý. O víkendu naměříme v Maximech 27 až 28 stupňů Celsia, bude polojasno. Na horách teda,
1: no, stačí, a to by stačilo. No. Takže Honzíku, já se ti velice omlouvám.
0: Ano.
1: Moc se omlouvám veřejně, neříkal si opravdu 27, myslela si dneska 23, ale přesto mám jednu otázku, prosím tě.
0: Vysvětli mi. Počkej, přijímám tvou omluvu.
1: Ty jsi moc hodný, děkuji, ano.
0: Tak, přijímám,
1: děkuji. Přesto mi vysvětli, odkud ty teploty jako bereš, protože já třeba zítra vůbec nemám 27, jako ty si hlásil. Já mám zítra 22.
0: Já mám 27 až v neděli. Já mám 27 až v neděli, tady mi to ukazuje jasně, neděle, no klesá to, jo, no to počasí se neustále vyvíjí,
1: jako,
0: to
1: víme. Než půjdeme domů, tak bychom se mohli se synchronizovat, tak
0: než
1: to myslíš?
0: Půjdeme domů, tak bude třeba 19 v neděli,
1: třeba,
0: těžko
1: jo?
0: Říct, jo, ale ono to prostě tak je, to je vývoj, jo, Moni, to je vývoj.
1: Jenom musíme ještě říct.
0: Mám aktuálně 26, v sobotu 25.
1: A já mám v neděli 23, jo, nemusíme říct, že já teda čerpám údaje z Českého hydrometeorologického ústavu a Honza důvěřuje svému mobilu, který tě evidentně asi nikdy nes.
0: Já čerpám, tady bude nějaký zdroj určitě, tady in další informace o datech a počasí, je to
1: v háji.
0: Meteorologické varování jsou dostupná z národních meteorologických služeb Austrálie, Brazílie, Kanada, ano. Indie, Japonsko, Mexiko, Tajsko, Spojené státy, no.
1: Super, takže o tom, jak budeme mít o víkendu tvoje mobilu rozhoduje Austrálie.
3: Monika Dudová a Honza Pernický na Fresh Radio.
1: To je.
0: Chceš něco říct k tomu?
1: Ne, jenom, že se ještě jednou omlouvám a děkuji, že jsi mě pobavil.

0: Téma počasí a jak vůbec zjišťovat, jak dneska bude a obecně jak vůbec bude, je docela náročné, protože ano, ne každý server říká to samé, že jo? To jsme se dozvěděli.
1: To jsme teď zhodnotili, že každý z nás čerpá podle něčeho jiného.
0: Je tady Ondis, který píše, z mých osobních zkušeností s iPhony se tomu jejímu počasí nebo jejich počasí fakt nedá věřit. Nedoporučuju. Jo? Na druhou stranu, já jsem typ člověka, který věří právě jenom počasí z iPhonu, protože mě to počasí nikdy nesklamalo. Já vždycky kouknu, vidím, jo, je to OK, sedí to pořádku. A fakt to tak jako většinou vychází. Dneska v maximech 21 až 22, odpoledne má pršet a vím, že to tak bude.
1: Jo, no mně se právě zdá, že to jako nevychází tak většinou, jak ten iPhone to říká, ale možná máš nějaký svůj svět, jo, že se řekneš a vidíš, svůj a nebo to neřešíš
0: třeba. Ale svůj svět mám v každém případě, do toho
1: to
0: mi nechoď. Do toho mi prosím nechoď, jo. Nicméně, nevím, jako mně to přijde.
1: A už je, že už je naštvaný. Všimáte si, jak on přejde do té polohy, že se fakt zlobí, když máte jiný názor.
0: Jediný den, kdy jako opravdu to nesedělo, bylo včera, jo, kdy mi to říkalo, že bude pršet od dvou nebo od kolika a nepršelo vůbec.
1: Jo, ale jo, hlavně, že to vychází pořád.
0: Ale to je jediný den, kdy to nesedělo, jinak to je v pohodě prostě.
1: Jak chceš, Ondzi.
0: A ty zjišťuješ, jak počasí, ty vystrčíš prst z okna, olízneš, nebo...
1: Ne, a zase je naštvaný, jo, podívejte se na něho, jak hraje to jeho ego a ta ješitnost, tak to prostě je. Honzi, já to nějak neřeším, já se prostě nedívám na počasí předem, já vylezu, stejně chodím brzo ráno, takže já se tak či tak stejně musím jako oblec víc, jo, nechodím v kraťasech jako ty, takže mi je to jedno. A potom maximálně odhazuju svršky.

0: No, mám to tak.
1: Ale v dlouhých kalhotech ti je vedro potom, ne? Ty neodhodíš.
0: Ne, ale já jsem včera měla celý den a bylo příjemně. Většinou ne, jako já jsem taková, že se zaklimatizuju, jo? Já řeknu tělu, hele, teď ti nesmí být teplo, tak mi není teplo. Teď ti nesmí být zima, tak mi není zima.
1: To jsi dokonalá.
0: To je jednoduchý život.
1: Jsi prostě dokonalá, já bych to chtěl taky mít takhle jednoduché.
0: Nebo to se naučí, no, ale
1: tak
0: to
1: snad, se naučí. Tak mě to musíš naučit, prosím.
0: Ty to už umíš dost, Honzi. Další věci si prosím tě hlavně neklaď do cesty. Takhle to stačí. Tak. A teď zmačky ten čudlíček.
1: Teď je povinný nekladní výsek.
2: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání. Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz. Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
4: Máte rádi divadlo a humor?
5: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
4: Uvedeme francouzskou komedii Tik-tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
5: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
4: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
5: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
6: No, super.
7: Co no, super?
6: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
7: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory, Javorsky.cz.
2: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
8: Víkend na chatě, stylově.
9: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
10: Co se mu stalo?
11: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Pulari Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
12: Tohle jsem fakt nečekal.
9: Kontaktujte pulari.cz.
2: Ty analogu bye bye. Fresh jede i na DAB+. A v

0: vyloženě letní věc, toto. Adios! A pozor, k létu. Moni, víš, co patří k létu? Co myslíš, že patří
1: já
0: k létu?
1: Já nevím, tak to chmíří, co všude po letu, já teď jsem to vdechla, málem jsem se udusila, nebo co patří k létu
0: to
1: ještě?
0: To taky, ale k létu, minimálně k létu roku 2026 patří co? No přece mistrovství světa ve fotbale,
1: no,
0: jistě, že jo. No, takže to se blíží už za pár dní, ale pozor, Češi dneska v noci uhráli poslední přípravný zápas před tímto velkým mistrovství světa a hráli ho s Guatemalou. Víš, kde se nachází Guatemala?
1: Nikdy jsem tam nejela.
0: Dobře.
1: A ani nemám potřebu, kde se nachází Guatemala?
0: No, to nevím ani já totiž, ale víš, já jsem myslel, že budeš chytřejší. To nebyla žádná zkouška teď. Guatemala je země ve střední Asii, nachází se, no já jsem v Ostravě.
1: Je poblíž zase něco, co zdáme třeba?
0: Kuba, podle mě.
1: Fakt, jo?
0: Myslím si, že jo, počkej.
1: To se mi nezdá, počkej.
0: Jo, je Kuba poblíž, Honduras.
1: Honduras, tak
0: Belize,
1: jo.
0: Říká ti to něco?
1: Jo, jo, Kubu znám.
0: Pod Mexikem jakoby, jo? Takže v pohodě, s Guatemalou dneska Češi hráli poslední přípravný zápas a vyhráli 3-1.
1: No. Tak gratulujeme.
0: Tak gratulujeme, paráda. A teď už tedy 12.6. s Jižní Koreou, mistrovství světa pochopitelně, skupina 18.6. s Jihoafrickou republikou a 25.6. s Mexikem, domácím Mexikem.
1: Tak snad tvoji chlapi, aby to dobře dopadlo.
0: No, zlomte vás, držíme palce a minimálně tady na Freshi budeme držet palce, abyste třeba dovezli nějakou historickou medaili.
1: A kdyby tam náhodou někdo letěl, jo, i když je to velice nákladná, náročná cesta finančně, ty lístky nestojí tolik, co to cestování, tak a to ubytko, tak nám dejte vědět, tak tam jako klidně zavolejte, pošlete hlasovku, ať nás stáhnete.
0: Nevolejte, protože to bychom platili i my.
1: Fakt, jo. Tak hlasovka.
0: Jo, hlasovky stačí, jo? Díky moc. A nějakou fotku. Jo, okej. Okay.

0: 7 hodin 40 minut. No vy víte, co to znamená. Ano, ano, víte. Kvíz naopak se blíží do svého pátečního finále.
1: No jo.
0: O co jsme hráli tento týden?
1: Hráli jsme o 4 vstupenky na premiéru, to není snímek, to je
0: představení. Ano, ano.
1: Děkuju. Bo divadla Tik Tik a máme pro někoho 4 vstupenky. Ovšem nevíme, jestli to vyhraje Tomáš třeba, jo, nebo jestli to vyhraje
0: Terka 1.
1: Vivi, jo, a nebo jestli to vyhraje Terka 1 nebo Terka 2. Máme Teresky.
0: Máme Teresky. Je to tak. No takže my už teď víme, že dneska budeme určovat výherce podle dovolenkových destinací, protože o tom jsme tady dneska ráno mluvili. To znamená, že teď to bude vlastně na vás. Vy vyberete, kdo z nich vyhraje. Tak pojďme. Tak jména.
1: Dobře, tak dávám jména destinací. Já si vybírám Chorvatsko.
0: Já vybírám Bulharsko.
1: Dobře.
0: A kolik ještě zbývá?
1: Ještě máme 2 terky.
0: Takže jedné terce dáváš...
1: No počkej, to nemůžeš říct co komu, to jako
0: jo,
1: není
0: vlastně,
1: jako...
0: Vlastně, jo.
1: Vlastně počkej, tak, mě, no,
0: tak
1: znova.
0: Tak teď jsme to propálili.
1: Teď jsme to všechno tak, že počkej, já to roztáčím znova.
0: Roztač to.
1: Ty jo, to jeden. Tak, roztáčím
0: a počkej,
1: Turecko, Chorvatsko,
0: Řecko
1: a Španělsko, prosím. Ne, Itálie.
0: Výborně.
1: Itálie, tak. Teď to promícháme, jména, destinace.
0: A teď ještě jednou pro posluchače, jo? Pozor, co máme? Chorvatsko, Turecko, Řecko, Itálie.
1: Jo, přesně tak. Turecko, Chorvatsko, Řecko, Itálie, OK?
0: Tak kam byste chtěli letos nejvíc, co? Napište WhatsApp 773 37 136. Jeden z nich dneska vyhraje 4 lupeny na bodivadlo, a tady konkrétně na konverzační komedii Tik Tik.
2: V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.
3: Buongiorno amici! Ciao, Max Tara nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct... Chci slevu. Čau, Max Tara.
4: Nejlepší snídaňové menu v Metropoli. Bon appetit. Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.

0: Kvíz naopak.
1: Bon appetit, je 7.49, my máme 4 finalisty do dnešního pátečního velkého finále o 4 vstupenky do Bodivadla na představení Tik Tik. Pojďme si říct, kdo vyhrál v rámci vašeho hlasování. Tadidadida.
2: No, slyšíte možná ty správné italské prvky?
1: Tohle je...
2: Je to... Ta Amore se to jmenuje. Ta Amore,
1: no jo, děkuji kafe, mi za atmosféru.
2: Kafe Italiano.
1: Takže je to jasné. Si?
2: Si, per favor.
1: Co ještě umím?
2: Prego.
1: Prego, přesně.
2: A tuto beru na ragione.
1: Parmesan. Pizza.
2: Mascarpone.
1: Spaghetti.
2: Di bufalo.
1: My jsme Italové,
2: tak,
1: co?
2: Ano.
1: Tak jdem na to.
2: Asi jste pochopili, že vyhrál člověk nebo člověčice, která má přiřazenou Itálii.
1: Okay.
2: A my jdeme volat.
1: To ještě není vyhrát.
0: Kvíz naopak. Kvíz naopak.
1: Teď ten člověk nebo člověčice to musí zvednout v tom časovém limitu, jo? To jako to je důležité.
2: Pozor na to.
3: Terka.
2: Terka. Dobré ráno.
1: Čau, Bela.
2: Počkej, já jsem vypl Terku, tak takhle.
1: Tady jsi tam ještě seš, super. Krásné dobré ranko, gratulujeme ti moc. Vyhrála jsi lístky do Bodivadla na Tik Tik.
3: Jo, tak super, děkuju.
2: No tak nemáš záš, mimochodem byla jsi někdy v Itálii, Teres?
3: Byla jsem v Itálii.
2: Je to krásné tam, že?
3: Je to tam krásné.
2: Je to tam krásné, no tak jsme předřadili Itálii tobě, tak asi to vyplývá z toho, že jsi možná taky krásná.
3: Mm-hmm. Děkuju.
2: No, tak to jsou malé.
1: To, tady pan je gurmán, pan
2: to
1: je
2: jsou,
1: znalec.
2: To jsou malé věci, prosím tě.
1: Teresko, prosím tě, já s tvým dovolením pošlu tvé iniciály tady maestrovi Prnickému, který ti bude informovat o tom, jak to bude s těmi lístky do Bodivadla, tak jenom počítej, že ti bude muset zavolat, jo, připrav se na to.
3: Jo, nebo napsat.
2: Jo, tak
3: já myslím, že to zvládnu.
2: Jo, já se moc těším na náš společný telefonát. Výborně, tak moc ti gratulujeme, vyhráváš, měj se zatím, čau bambino.
1: Tak páterko.
3: Mějte se krásně, ahoj.
2: Ahoj.
0: Kvíz naopak.
2: No a kvíz naopak opět příští týden. Nebojte se, bude a budeme zase rozdávat vidmony.
1: Ano.
2: Ano, ano.

0: počasí.
1: Počasí.
0: Počasí.
1: Počasí.
2: Ale moc teď jako nevím, jak to počasí pojmout, abych Monču neurazil, že bude,
1: že budou jinak
2: že bude o jeden stupeň tepleji,
1: tak
2: možná.
1: Tak víš co, řekni, kolik máš, řeknu, jestli se nám to líbí.
2: Já mám dneska, jo, maximech v Ostravě od 20 do 22 stupňů Celsia, oblačno, později odpoledne možnosti dešťových srážek.
1: Tak. Co máme to stejně? Zadívám tady na náš mobil WhatsAppový.
2: Dokonce večer by mohlo vysvětnout i sluníčko.
1: Jo, tak to
2: nakonec,
1: se nám líbí, nemáme námitek.
2: Výborně, díky moc.
3: Fresh zprávy.
1: Krásné dobré ráno, jsou 8:02 a tohle jsou zprávy na Fresh Radio. Odešel člen kapely Nebe. Ve věku pouhých 30 let navždy odešel talentovaný bubeník Adam Matýsek, který byl dlouhá léta pevnou součástí kapel Nebe a taky Kofein. Podle prohlášení jeho nejbližších se hudebník rozhodl o doprovolný nebo pro doprovolný odchod ze života. Smutnou zprávu potvrdili členové obou hudebních formací. Kvůli hádce se ženou poškodil platební terminál v tramvaji. 19-letý mladík si vybil zlo na platebním terminálu v tramvaji. Strážníci ho dopadli během chvíle, ale způsobilo škodu za 5000 korun. Jeho jednání se bude ještě řešit. Po ulicích Frýdku Místku běhal divočák. Divočáka u školy ve Frýdku Místku zastavil až myslivec. Jeho pouť skončila na sídlišti Riviera. Zítra si nenechejte ujít první ročník turnaje Ostravský Heitzmann, mezinárodní turnaj v řecko-římském zápase žáků od 11 hodin v atletické hale u Ostrava Areny. Více včetně pozvánky uslyšíte v dnešní si jistě na Fresh Radio.
3: Zprávy.
4: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
2: 8:03, dobré ráno, přejeme i na cesty aktuálně. Bez jakýchkoliv komplikací, žádné servery nic nehlásí, ani vy nic nehlásíte. Tak díky za to, že ten pátek je v klidu a snad bude v klidu i během celého dne.
1: Máme hostku, promiň, která dojela směr z Beskyd a říkala taky, že průjezd naprosto v pohodě. Bez zácpy, bez kolon.
2: To víš, no.
1: Že bychom se to pátek. Konečně naučili, že by...
2: Pátek,
1: tak ať to
2: lidi
1: vydrží,
2: zaspali jeme. Možná, uvidíme. Dobré ráno, startuje další poslední hodinka ranního Bon Appetit.
3: Doprava?
4: Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.

0: dalších technologických atrakcí pro malé i velké. Invent Arena 2026. Dva dny plné technologií, vědy a zábavy. Vstup zdarma. Více na inventarena.cz.
1: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: Požádat o ruku stylově?
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Fresh Radio. Fresh Radio.
5: Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: To je
1: ďábelský smích.
0: Dobré ráno přejeme. 8.12, aktuální čas a my už tady ve studiu jsme sami, s námi je tady hostka, kterou jsme už avizovali. Dobré ránko přejeme.
1: Kačko, ahoj, Katko, dobré ranko tě přejeme.
2: Já vás všichni zdravím.
1: Prosím vás, Katka přišla pozvat na Bulls Race, který se bude v Ostravě konat už zítra. Je to Bulls Race, který bude od 12. do 4. odpolední probíhat na cvičáku v Muglinově. My tam s Honzou budeme taky, ale vy možná jste nemuseli slyšet už tu pozvánku, která tady třeba před týdny probíhala. Tak Kačko, pojď nás pozvat ve velkém ještě jednou, když je to zítra už.
2: Já se strašně moc těším na všechny, kdo přijdou zítra mezi 12. a 4. odpolední na cvičák v Muglinově. Je to už druhý Bulls Race Ostrava. Je to taková velká unikátní akce, určená zejména teda bull pejskům, ale vítáni jsou všichni pejsci, klidně ať se přijdou mezi nás podívat, pozdravit, najít si třeba nový kamarády, bude tam zábavný program, budou tam různé ukázky, bull sporty, bude tam agility a bude tam všechno možné a zábavné soutěže a tak.
0: Takže vlastně Kači nevadí, když přijdu na Bulls Race s jezevčíkem třeba.
2: To nevadí, to pohodě, ono, oni jsou i bulíci, kteří třeba žijou s čivavou a ty čivavy tam budou s nima taky.
1: A bez problému.
2: A bez problému.
1: A nebo kdybych přišla úplně jako bez pejska,
2: klidně,
1: tak to taky klidně, není problém.
2: Klidně, třeba no, někdo, kdo chce poznat ty psy, ať se přijde podívat, jaký jsou to jelita.
0: Jo, vlastně, no ale pozor, ono tohle může být přínosem pro někoho, kdo právě přemýšlí o tom, že si pejska pořídí, protože kde jinde bude tolik pejsků na jedné jako kupě pohromadě, takže si myslím, že by to mohlo být i jakoby přínosem pro někoho, kdo třeba přemýšlí nad tím, že by pejska chtěl.
2: To určitě ano, pokud někdo uvažuje o tom, zejména, že by si pořídil bull pejska, což znamená třeba bull terrier, pitbull, stafford, stavbulík, eventuálně další, taky ambuly tam chodí, nebo American bully, tak ať přijde, ať se pobaví s těma lidma, protože bulíkáři jsou strašně fajn lidi, přátelský, každý mu rád řekne svoje zkušenosti s pejskem a každý se rád podělí o to svoje nejzlatíčko na světě.
1: Okay, a jsou právě specifičtí tihle psi v něčem? Je unikátnost nějaká v jejich povaze, která jako fakt je všechny spojuje a řeknete si vždycky, jo, tak to jako bulí?
2: Oni bohužel mají blbou pověst v médiích a právě proto Bulls Race vzniknul, ale já bych řekla, že takový typický rys je, že milujou lidi. Milujou lidi, prostě oni se narodějí s láskou k lidem v srdci a bohužel pak je to ten člověk, který to někdy může zkazit. Ne všichni mají třeba rádi psy ostatní, ale to už je o socializaci, o přístupu a tak dále, ale s láskou k lidem se rodí a třeba jsou úplně vynikající k dětem, když jsou samozřejmě dobře vedený, ale to se týká každého psa, to se týká nejenom bull psu.
0: Tak jo. Tak děkujeme.
1: Úvod bychom měli.
0: Vydechneme. Pokud máte i vy nějaké otázky, co vás třeba zajímá, co všechno zítra na cvičáku v Muglinově můžete vidět, tak se ptejte 77337136 a za chvilku pokračujeme.
3: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.

0: Pokud nemáte úplně na zítřek plány, tak my vám je rozhodně tady ve Fresh Radio zařídíme. Zítra totiž 6.6.2026, to magické datum, budeme společně na cvičáku v Muglinově. Má to jeden jasný důvod, druhý ročník, pokud se nebude to druhý ročník v Ostravě, Bull srazu. A s námi je tady Katka. Kači, ahoj, ještě jedno dobré ráno.
1: Ahoj, Kateřina Kašparová, ahoj, prosím tě, Kači, my asi víme, co a jak, máme už představu s Honzíkem, ale nás by primárně zajímalo, jestli ještě v tuhle chvíli, když se to někdo rozmyslel na poslední ten moment, se tam může dostat anebo potřebuje nějakou propustku, třeba jako vstupenku, lístek, zařídit si rezervaci nějakého fleku.
2: Ne. Vstup je absolutně zdarma, je volný, je každý vítán a kdo má bullpejska, tak se může dokonce online registrovat předem. Aha. Na webu bullsras.cz se tam prolinkuje, anebo klidně může přijít až na místo a zapíše se tam ručně do papíru. Uh-huh. To my děláme tu evidenci proto, abychom věděli, kolik tam těch pejsků bylo. Aha. Nezbíráme žádné GDPR údaje, jenom a protože dáváme číslované placky ve stanu registrace, tak dostane číslovanou placku, dostane krásný dárky od sponzorů akce, to všechno zadarmo, a když má tu online registraci, tak vlastně dostane placku, dárky a jde. Když nemá registraci, tak se zapíše, takže to trvá o chviličku díl, ale určitě jako všichni to vždycky přežili a zdárně absolvovali. A my pak máme, když ten člověk chce, nechá nám na sebe mail, my ho pak třeba upozorníme, že se blíží další sraz a podobně. No a dostane placku, dárky a jde se bavit. Hurá,
0: takže důležité ale vědět, že to jde i na místě.
2: Určitě jde na místě. Normálně klasická registrace až do loňska byla vždycky jenom na místě. Letos teď v Ostravě premiérově zkoušíme právě tu online registraci předem, protože přece jenom to, než se člověk zapíše, chviličku
1: trvá. Je to určitě takže, praktické.
2: No a je o to docela zájem, protože už nějakých 60 psů, než jsem já včera odjela z Prahy od počítače, tak bylo zaregistrovaný.
0: Skvělý.
2: Takže určitě ještě někdo přibyde, tak se těšíme.
0: My jsme rádi, že v Ostravě můžeme být opět průkopníci něčeho nového,
2: takže jsme
0: moc rádi. Moc se těšíme. Navíc pojďme teda, zamíříme teď do Muglinova. Zítra, jak to bude třeba s dopravou? Můžu tam někde zaparkovat, nebo je lepší využít třeba městské hromadné dopravy a dojet tam autobusem, tramvají?
2: To samozřejmě.

0: Samozřejmě, jak kdo chce, kdo přijede autem, tak tam míst na zaparkování by mělo být dostatek, protože to máme na cvičáku Muglinově, který je hodně prostorný. Pan majitel cvičáku Petr Svačinka je úžasný člověk a chystá to tam už prostě dopředu a sekal trávu a všechno prostě. Aha. Takže budou tam i lidi, kteří budou navigovat na zaparkování, aby si všichni vešli. Neměl by být problém zastavit na místě. Ale kdo to umí autobusem, klidně tě autobusem nebo na koloběžce, no, jako nebo na kole.
1: Dívala jsem se, jde to maximálně trošku dojde.
0: Trošku dojde a zase se ten pes cestou vyvenčí, protože samozřejmě bude fajn, když ti pejsci tam budou trošku udržovat pořádek, respektive jejich majitele. Mm-hmm. Bude tam dostatek pytlíků na takový ty věci, co z pejsku padají, takže určitě samozřejmě nechceme tam udělat nějaký binec.
2: Kači, mě strašně zajímá jedna věc, teď bych chtěl nahlédnout trošku pod pokličku nějakého zákulisí. Jak je to náročné toto připravit? Protože přece jenom pejsci to je jak děti, že jo? A když jich tam bude tolik, tak je to prostě obecně moc náročná akce. Podle mě. Tak jak ty přípravy probíhají? Třeba v tuto chvíli. Ty už jste tady z Prahy říkala, si přijela včera.
0: Já jsem přijela včera kvůli tomu, abych mohla jít dneska ráno do rády, protože bych musela jít zase někde o půlnoci.
2: Tak děkujeme.
0: A jinak přípravy jsou klasicky na jakoukoliv psí akci, to znamená, vlastně my ten Bullstras děláme v Praze už od roku 2014, mm-hmm. takže letos bude už 13. ročník, no a protože z Ostravy vždycky přijela půlka vlaku, mm-hmm. tak jsme se rozhodli, že přijedeme za Ostravakama, to tady bylo loni, mělo to velký úspěch, pak všichni Ostraváci stejně zase přijeli do té Prahy, a to, za co jsme samozřejmě strašně rádi, mm-hmm. takže mimochodem 19.9. teda v Praze, jo, od 6.6. Ostrava, 19.9. v Praze, kdyby náhodou někdo uvažoval, co dělat v září. No a v podstatě chystáme to tak, že jsme si domluvili místo, požádali jsme městský obvod Slezská Ostrava o podporu drobnou, tu nám dali, pan starosta nám vyšel hezky vstříc, takže nás podporuje i město a samozřejmě pak máme další partnery a prostě tohle se všechno domluvím, že dostanou lidi dárky, no mám úplně super tým lidí, kteří potom zítra na místě všechno budou chystat, napytlujou pěkně tašky pro ty účastníky, můj muž tam ve stánku registrace právě provádí tu registraci zodpovědně, takže to jsou lidi už zajetý prostě za těch 13 let prostě úplně
2: prostě víte, poslepu.
1: Ale co ti pejsci teda, jako ten přímo jako ten den, jestli je to víš chaotické, nebo jak tam koordinujeme? Přeci jenom my s Honzíkem budeme muset nějak ty pejsky jako ukáznit třeba.
0: Ne, vy tam budete se věnovat.
1: To už jsem se bála právě.
2: Ty dostaneš píšťalku a budeš pískat, prosím.
0: Ty dostaneš mikrofon, nebo oba dva dostanete mikrofon a budete tam krofa do mikrofonu a budete provázet tím dnem, na to se strašně těším.
1: Super.
0: A jinak pejsci se tam baví po svém, mají tam ukázky, mají tam různý soutěže, můžou se tam rozprostřít po tom areálu a v podstatě třeba v Praze na to máme i jaksi ochranku v uvozovkách označenou.
2: Psí ochranku?
0: No, jako...
2: Jakože třeba brazilské fily tam stojí v security vestě?
0: Ne, to jsou chlapi ve vestách a oni tam samozřejmě dohlíží na to, aby nevznikl nějaký problém. Přece jenom, když je třeba v Praze máme rekord 705 těch psů, tak to už je, ano, to už je nějaká síla, nikdy se tam teda nic nestalo, ale přece jenom ne, všichni psi jsou si sympatiční.
2: To jste dělali na Strahově, nebo?
0: Ne, nebylo potřeba. Ale přece jenom stejně jako lidi nejsou si všichni psi sympatický, začnou tam na sebe štěkat, takže tohle už se řeší v zárodku, takže ta ochranka jde upozornit ty majitele, hele, běžte kousek dál od sebe a podobně. Čili spíš velmi preventivně tam působí. Jediný pokousání, co se kdy stalo, to bylo ještě, když jsme ten Bullstras dělali v Praze společně s jinou akcí Oslava dne zvířat, tak tam border collie, která tam byla na ukázky agility, ta tam pokousala štěně Bulíka, jo? Což byl samozřejmě velký skandál. Majitelka toho psa, ty borderky může být ráda, že teda odešla ve zdraví, protože samozřejmě všichni nás to strašně naštvalo, že má prostě tu collie takovouhle nezvládatelnou a Bulíci všichni v pohodě. Takže všechno je tam v pohodě, chodí tam lidi, kteří vědí, že můžou na takovou akci přijít, nikdo tam nechodí s problémovým psem a když má psa třeba trošku ostřejšího, tak vždycky říkáme, vemte mu košík, dejte mu košík, a nebo třeba tam chodí i lidi, kteří potřebují, aby se ten pes trochu otrkal a stojí s ním kousek dál, nejdou prostě do toho.
1: Jo, jako v kolektivu, jako, když děti přivádíš třeba na hřiště.
0: Přesně tak, je potřeba
1: počkat,
0: ty psy zvyknout, je potřeba tam přijít se štěnětem, učit ho, jak se chovat k psům a podobně, na tu socializaci, je to super akce. a prostě nikoho nenutíme, aby byl tam v kotli mezi všema, může stát spousta lidí, dívat se a funguje to tam velice dobře. Chodí tam fakt zodpovědní lidi.
1: Ok, a neřekli jsme, že teda vstup je zdarma.
0: Vstup je zdarma, jako, jsme řekli na začátku, znova to zdůrazním.
1: Super, aha,
0: vstup je zdarma.
2: Řekneme to ještě jednou za chvilku.
0: Vstup je zdarma, zdarma, zdarma a každý, kdo přijde s bulpejskem, dostane naopak dárky pro svého pejska.
2: A Kači, je pro mě kolik stojí vstup?
0: Pro tebe speciálně uděláme zvláštní cenu ještě.
3: Kombajny a do toho spálené pneumatiky, hudácející motory, dunící audio a auta hozená o zem, proklatě nízko. Vidle a káry jsou zpět. A v plné formě. Sobota 6. června, areál Motokár Krmelín. Tuningové skvosty, veteráni, Ameriky, audio battle, limbo, měření hluku, nejlepší žigul a soutěže pro děti i diváky. Zahoď image a vem vidle! Vidle a káry 2026. Sobota 6. června, areál Motokáry Krmelín. Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
4: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
5: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
6: Co se mu stalo?
7: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Pulari Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
8: Tohle jsem fakt nečekal.
9: Kontaktujte pulari.cz.
7: Vytváříme emoce, které prodávají, komunikují a přesvědčují. Pulari Group je komunikační a marketingová společnost. Váš partner pro řešení efektivní reklamy, komunikaci a marketing. Pomáháme značkám a produktům využít marketingové nástroje a komunikaci tak, aby přinášely skutečné výsledky. Odborný přístup a měřitelné výsledky. Kontaktujte nás. Pulari Group.
9: Kontaktujte pulari.cz.
10: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
11: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
12: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.
13: Bon appetit.

0: Prosím nás v Ostravě, Kateřina Kašparová je hostem našeho vysílání Fresh Radio Bon Appetit. Kačko, ty jsi přímo organizátorka toho srazu.
1: Ano, přesně tak. Já jsem
0: povolaná.
1: Nejpovolanější. A když tohle zmiňuješ, tak s dovolením tady jenom půl větou. Zítra, ne, respektive 7.6., to znamená v neděli, by měl 20. narozeniny Bulík Bill. Mm-hmm. Který vlastně to celý způsobil a který byl ten zakladatel toho bůsrazu. Samozřejmě už tady s náma jako nějaký pátek není.
2: Takže první ředitel.
1: První vlastně generální ředitel bůsrazu.
3: A pozor.
1: Bulík Bill.
2: Ještě bych chtěl říct, že my tady máme aktuálního ředitele. Aktuální... To jsme nezmínili, Moni. To jsme nezmínili, no, a je to důležité
0: nezmínili,
2: říct.
0: Nezmínili, ale není to Charlie, není Bulík. Teda.
1: Charlie není Bulík, no. Ale je Bulík tělem i duší.
2: Ředitel to je.
1: Není tělem, ale je duší.
2: Tak. Ale ředitel to je.
1: Ředitel to je.
2: To se mu nevezme.
1: No, velký. Dohlíží tady na to ze spánku.
2: Má takovou tu ředitelskou pozici teď zrovna.
0: To je pohorový pejsek, opravdu, s ním musí být radost fungovat v tom dni, to je krása, to je kliděsce.
2: My jsme vysvětlovali, s kým, se kterými pejsky a jak vůbec můžete dorazit do Muglinova zítra, tedy na cvičák do Muglinova, kde celá tato akce bude pokračovat, bude probíhat,
0: začínat.
2: Jo, bude probíhat, nebo pokračovat bude taky, protože my jsme zmiňovali, že to je druhý ročník, taky velmi důležité. Dokonce se nás posluchači ptali na to, kde můžou na sociálních sítích, po případě na webu najít vaše odkazy. Tak možná bych i tohle klidně řekl do éteru, ať se to ví.
1: Určitě, moc ráda. Na webu je to bullsraz.cz. Uh-huh. Jsme samozřejmě i na Facebooku jako Rekord Bullsraz. Samozřejmě i na Instagramu jako Bullsraz. Takže jsme k nalezení úplně všude. Nejjednodušší je ten bullsraz.cz a o tam teď se prokliká,
0: přesně,
1: kam je potřeba.
0: Tak mě to nakopne.
2: Tak, to byly důležité informace, které víme. Ještě jedna důležitá informace musí zaznít. Prosím ještě jednou, kolik to teda stojí?
1: Je to strašně. Je to asi nejdražší sraz na světě. Je to úplně zadarmo a ty, jak se říká, ty nejlepší věci jsou zadarmo, takže vstup zdarma, účast soutěží zdarma, všechno je tam zadarmo.
0: A ještě dostaneme dáreček.
1: A ještě naopak každý, kdo přijde s pejskem, bull pejskem, dostane dáreček pro pejska, dostane číslovanou placku, abychom věděli, kolik těch pejsků přišlo, protože my to děláme pro ty psy a pro tu radost, takže partneři nám pomůžou pokryt náklady a to je všechno, co potřebujeme, a hlavně, aby se přišli lidi a jejich psy pobavit.
0: Vstup je zdarma, parkování je zdarma, ostatně můžete klidně dorazit MHD, my jsme říkali, že není problém, kdo by chtěl jako takhle po své ose.
1: Ale samozřejmě máme tam věci, které jsou i za peníze. Bude tam, ne, ale to už nikoho nenutíme, to si samozřejmě každý rozhodne, bude tam občerstvení, jasně, vynikající, ale... bude tam třeba...
0: Merch hlavně, to
1: bude
0: skvělé tričko, co
1: bude tam
0: sobě.
1: Samozřejmě náš Bull Azyl Shop, bude tam útulková tombola, která stojí jenom 50 korun a vyhrává každý lístek a hned, žádný zdlouhavý vylosování, za 50 korun si koupíš lístek, rovnou si vytáhneš číslo a
0: holky, a beru cenu.
1: A naše holky, tombolky, přidělej cenu, ale tam jsou třeba ceny, tam jsou třeba flexi vodítka nebo prostě opravdu luxusní věci nebo krmení, který normálně stojí několik stovek, tak tam pamlsky a podobně, vodítka, obojky a tak dále, a to všechno za pouhou 50 kačku a vyhrává každý lístek, každý lístek. A všechny tyhle peníze samozřejmě zůstanou pro Bulíky v nouzi. A samozřejmě tam budou i stánky partnerů a podobně, takže kdo potřebuje pejskovi koupit něco zbytného či nezbytného, tak tam určitě si přijde na svý.
0: Od 12 do 16 právě na cvičáku v Muglinově.
2: Není o čem. My tam budeme. Kačka tam bude taky.
1: Druhý Bullsraz Ostrava.
2: Minimálně doufám, že tam bude.
1: Tam budou už od 8 od rána.
2: Pejsci tam budou, vy tam budete a bude to moc fajn. Kači, moc ti děkujeme za tyhle slova. Myslím si, že ne jednoho pejskaře, ale i nepejskaře si nalákala.
0: Určitě.
2: A zítra se tam potkáme, těšíme se moc.
0: Takový veselý den.
1: Moc se na všechny těšíme. Hav, hav, hav.
2: Hav, hav, hav, ahoj.
0: Tak se mě hezky. A zítra pa.
2: Ahoj. Kvíz naopak. Partnery soutěží jsou ty
4: nejvíc fresh firmy v Metropoli. Co kafe? Kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. Čtyřikrát v Ostravě a také v Ostravici pod Lysou horou. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Radegastův šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Men's Vision Barbers. Barbersalony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Hokus pokus. Naturální vína od malých evropských vinařů. Domácí kváskový chléb,
3: Špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus. Najdete nás v centru Ostravy na Škroupově ulici.
5: Vyhrávej skvělé ceny!
6: Moje auto mě reprezentuje.
7: Automička IMO.
6: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
7: Automička IMO.
6: Perfektně umyté auto od 109 korun.
7: Automička IMO.
6: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
7: Automička IMO.
6: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
8: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
9: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
10: Mami, mami, mimino stegosaura.
11: Vteřinku, jenom něco pošlu.
10: On chodí. Jde k nám.
11: Jo, jo, už to skoro mám.
10: Je, yeah, ty seš ale roztomilej.
11: Tak, už jsem to... Oh, on fakt chodí.
12: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
13: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
14: Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio.
15: Buď fresh i na Přinecku. 106.5 FM.

0: Sabrina Carpenter a její Man Child právě teď na Freshi v raním. Bon appetit vám přejeme. Pěkné dopoledne už právě teď.
1: Jsem si dala schody. Ta kondice není, kde bývala, opravdu.
0: Spocená úplně, tyjo.
1: Spocená, zadýchaná, no jako budu muset dělat všechno pro to, abych někdy se aspoň vzdáleně podobala Sabrině. To už zpátky
0: nebude. Sabrina je mladší, Moni.
1: Je o dost mladší, pevnější, krásnější, tak by to vylítla ty schody úplně.
0: Na druhou stranu pozor, Sabrina Carpenter, já jsem si všiml, že ona má takové boculotější tvářičky, to ty nemáš.
1: To nemám.
0: Ty máš tvářičky pěkné.
1: Já mám tvářičky pěkné.
0: Natočte mi.
1: Ne, Honzi, a fakt jako to máš pravdu. Já tady tohle nemám, ale zase mám baculitější ten zbytek, jo. Sabina má baculaté tvářičky, ale dole je jako
0: dole
1: proutyček.
0: Dole to je do hruštičky, tak trošku
1: jo,
0: si myslím.
1: Jo, to já nevím.
0: No,
1: to takhle poznáš?
0: Já se zdíval.
1: Jo. Jo, tak jo. Já se nevybavím teďka zrovna úplně detailně její postavu, ale...
0: Hele, zítra to můžeš klidně vyběhat na Bulsrazu, tam si myslím, že za pejskama můžeš běhat od rána až do večera.
1: Ale všichni budeme běhat, děcka zítřejší den, to je prostě jako to, kdo vymyslel
0: to je
1: toho
0: 6.6.
1: Mama mia, prosím vás, už od 11. ostravský Heitzmann, je to mezinárodní vůbec zápas, turnaj v řecko-římském zápase žáků, potom pro vás budeme samozřejmě s Honzíkem na tom Bulsrazu, kdo by potom s náma chtěl přejít do centra, tam se bude živě vysílat s Fresh Rádiem, jo, od, řekněme, naproti Elektry, od jakoby bývalé spořitelny, to je radnice teďka, jako chápeš, jo?
0: Ano, ano.
1: Takže tam tajemná místa, pátrací hra, večer, muzejní noc, což já nevím teda.
0: Jak kam to? Dřív?
1: Kam dřív, přesně.
0: No, tak necháme to na vás, věříme, že se zítra potkáme, děkujeme za tento krásný týden a těšíme se na vás opět v pondělí.
1: Plné krásy.
0: Mějte se, ahoj.
1: Tak jo, opatrujte se přes víkend. Čau.
0: Ahoj.
2: Monika Dudová a Honza Pernický. Na Fresh Radio.

0: Počasí.
1: Počasí. Počasí. Počasí.
0: Dobré dopoledne, aktuálně 9:01 a dneska tedy už teď 19 stupňů Celsia, v maximech od 20 do 22, oblačno, později odpoledne by přece jenom mohlo i trošku popršet, tak na to myslete. Na horách dneska v maximech do 19, deštivo po celý den, ale na večer se začne vyjasňovat a teploty o víkendu od 24 do 27 stupňů Celsia a věřím, že to tak bude.
2: Fresh zprávy.
3: Falešný policista, který nedávno připravil ženu středního věku z Ostravy poruby o 500 000 korun, se stále zdokonaluje. Loni na podzim stejným způsobem vylákal více než 1 000 000 korun od dívky kolem 20 let. Shodou okolností také z Ostravy poruby. Výjimečnou odvahu a chuť pomáhat ukázali děti v projektu Dětský čin roku. Mezi osmičkou hlavních oceněných na Staroměstské radnici v Praze byla hned 3 jména z Ostravy. Školáci z Moravskoslezské metropole bodovali s projektem pro předškoláky, pomocí zraněné seniorce a s internetovou osvětou pro prarodiče. Velká cena Ostravy v parkourovém skákání nabídne v moderně renovovaném areálu ve staré bělé špičkovou podívanou. Na startu 62. ročníku bude hned několik šampionů zpřed a předchozích vítězů. První závody začaly včera, ovšem velká cena Ostravy bude v neděli 7. června.
2: Zprávy.
1: Fresh zprávy. Doprava.
0: Na cestách od rána klid a klid je i po 9:00. Žádné servery ani vy sami nehlásíte dopravní komplikace. Průjezd Ostravou tedy předpokládáme, že je 100%. Přece jen kdyby něco, cokoliv, kdykoliv, tak číslo WhatsApp znáte 77 337 136.
3: Snad ho nebudete ani potřebovat. Krásný start víkendu.
0: Vypadá to, že ne?
3: Tvoj, jak to vydrží.
0: Užijte si to, ahoj v pondělí.
2: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Rádiu vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen Pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
4: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
5: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
6: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.

0: prvýkrát priznala, že v roku 2021 opäť bojovala s rakovinou. Druhú diagnózu sa rozhodla roky tajiť. Necítila som sa povinná povedať o tom svetu. Jednoducho som nemohla, pretože som vtedy bola len prázdnou schránkou. Toto hovorí speváčka v dokumente pre Netflix. Áno, Minok už raz ochorela v roku 2005, keď mala 36 rokov po operácii a chemoterapii. Vo februári 2006 vyhlásili za zdravú. No ale pozor, 15 rokov neskôr sa však choroba vrátila. Našťastie som to zvládla znova a všetko je v poriadku. Toto priznáva s typickým nadhľadom. Emotívne momenty prináša aj sestra Dani, ktorá v dokumente hovorí, nevedeli sme, či sa niekedy uzdraví. Chcela som byť len so svojou sestrou. Preto, ako ja hovorím, je dôležité užívať si život, ako to len ide, a kašľať na zbytočnosti.
1: Skandál s Marikou.
2: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
4: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a Přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.
5: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
6: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
7: Máte rádi divadlo a humor?
8: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
7: Uvedeme francouzskou komedii Tik-tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
8: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
7: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
8: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
9: No, super.
10: Co no, super?
9: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
10: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
1: Skandál!

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day,

0: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. And the only prescription is more
1: cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto s Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
2: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
0: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
3: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz
4: JJ

0: Doprava. Doprava.
1: Tak jdeme na to páteční nadělení. Co se týče dopravy, máme tady nehodu, která směřuje v podstatě, když jedete, no, zase to nějak. Mi spadl mikrofon, popsat, když jedete po Rudné a míjíte křižovatku takzvanou u Jeremenka, tak směrem z Ostravy na Porubu potkáte nehodu dvou osobních automobilů, jinak nikde jinde v systému aktuální nic není. Tak bojujeme dál, ne? Ať to vydrží co nejdýl.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.

0: moje auto mě reprezentuje.
1: Automička IMO.
0: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
1: Automička IMO.
0: Perfektně umyté auto od 109 korun.
1: Automička IMO.
0: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
1: Automička IMO.
0: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
2: Víte, kdy umělá inteligence nestíhá a proč? Když jí drtí nápady a kreativita od Pulari Group.
3: Nechte si připravit návrh reklamní, marketingové a komunikační strategie. Váš produkt si to zaslouží.
2: Kontaktujte pulari.cz.
4: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
5: Mimino Stegosaura.
6: Vteřinku, jenom něco pošlu.
5: On chodí. Jde k nám.
6: Jo, už to skoro mám.
5: Je, ty seš ale roztomilej.
6: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
7: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
8: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.

0: tu dalších technologických atrakcí pro malé i velké. Invent Arena 2026. Dva dny plné technologií, vědy a zábavy. Vstup zdarma. Více na inventarena.cz.
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.

0: Měl bych tady jeden malý tip, kam vyrazit o víkendu třeba na návštěvu restaurace. Ideálně kategorie má oblíbená dárek pro tchýni. V Českých Budějovicích byla výborná restaurace asijská, dokud ji včera nezavřeli inspektoři, protože tam běhalo všechno možné, co se týče havěti, jenom ne ti zaměstnanci skoro. Takže šváby a jiné druhy hmyzu, které ani neznám. Tak ji páni inspektoři zavřeli. Já nevím, co se s tím dělá taková ta, že teď všichni odborníci a ekoaktivisté říkají, že jíst hmyz je naše budoucnost. A navíc už si pamatuju spoustu let zpátky nějakou informaci, že i když o tom nevíme, tak třeba během spánku v noci za rok, myslím, že kolem 5 pavouků splkneme. A kdo ví, co ještě jiného v hmyzu vdechneme a podobně. Já myslím, že cyklisti by mohli vykládat. Jak poznáte vysmátého cyklistu? Že má mezi zuby mouchy? Takže nějaký jako restaurace pavouci nebo hmyz v restauraci, to jsou proteiny, ne přece?
1: Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

jsem si právě uvědomil, že jsme tady neměli dlouho žádnou srovnávačku, jakože pokud třeba nepamatujete nebo nás ladíte nově, tak srovnat novou verzi s tím původním originálem. A tenhle song patří mezi mé oblíbené a možná i tak trošku trpím na touhletou novou verzi, kterou teď nevím, jestli loni nebo předloni, kdy to udělal Robin Tickle a Shaggy. Jo, Shaggy, na kterého jsem se loni na Colorsech těšil několik měsíců a nakonec jsem byl tak vytížený, že jsem stihl doběhnout na poslední song, který na Colorsech v Ostravě zpíval. Odvykládal. A ti, co tam byli dřív, říkali, hej, on nic si nepřišel, bylo to slabší. Ale pojďme tedy zpátky k originálu. To jsou vlastně končící 70-ky, nebo možná začínající 80-ky. A americký legendární, doslova do písmene, zpěvák Bill Withers, který měl těch hitů, měl světových hitů několik. Možná to nejznámější je Stand By Me. Pak měl ještě, co měl ještě, tyjo? Jo, Ain't No Sunshine and She's Gone. A tak bych mohl prostě, ne, že bych ho chtěl nahradit, jenom jsem navodil atmosféru. No a právě on byl první, který napsal tuhletu pecku, která se už roky a desetiletí remixuje, přespívává a různě opravuje, zvanou Lovely Days. A i když je ten song starý skoro 40 let, tak tím, že ta hudba se taky jako moda a podobně pořád vrací do kolečka, tak ten zvuk toho soulu, funku a R&B i dneska zase začíná fungovat, protože to zní prostě dobře. Tak takhle zní originálně a podle mě o Galaxii lepší verze.

0: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Secesní restaurace Ondráž ve Svejadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
0: Vyhrávej skvělé ceny! JJ, Jirka a Javorský.

Jedna rychlá dopravní informace pro ty, kteří se chystají cestovat vlakem směrem na Jižní Moravu, tak aktuálně bohužel kolem Prostějovska, pokud tím směrem budete mířit, je problém, protože se tam při dopolední stala nehoda vlaku. Dokonce i nějací zraní, teda zatím to vypadá, že jenom z nějací zranění v vozovkách. A pravděpodobně vlaky teď stojí, protože je to čerstvá zpráva, zatím tady není víc informací, tak jestli náhodou míříte tím směrem, tak možná pozjišťovat, jaké jsou alternativy. Fresh Radio.

0: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love. Lesy, pole, louky, kombajny a do toho spálené pneumatiky, burácející motory, dunící audio a auta hozená o zem pro klatě nízko. Vidle a káry jsou zpět a v plné formě. Sobota 6. června, areál Motokár Krmelín. Tuningové skvosty, veteráni, Ameriky, Audio Battle, Limbo, měření hluku, nejlepší žigul a soutěže pro děti i diváky. Zahoď image a vem vidle! Vidle a káry 2026. Sobota 6. června, areál Motokáry Krmelín.
1: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
2: Oslavit výročí svatby stylově?
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
1: V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.
4: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Doprava. Doprava.
1: Jedenáctka klepe na dveře, na cestách žádná změna, jenom platí upozornění, teď už píše na následky nehody, která v Ostravě na Rudné, kousek za křižovatkou u Jeremenka směrem na Porubu, se stala v předchozí hodině dvě osobní auta se potkaly ve stejnou chvíli.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen Pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
1: A tak přidám ještě jednu zprávu, která mi přišla na WhatsApp a byl jsem upozorněn, kdyby si četl WhatsApp, no zrovna jsem byl odskočený na oné místnosti, víš, takže ještě jedno upozornění, stojí to na, tyjo, teď mám okno jak stavu, počkej, já si to pustím celé, doufám, že tam máš slušná slova a nejsi typický Ostravák, jo, tak skválně, co tam teda je popsáno.
2: Kdybych, že nějakou dobu nepojedu tramvajky do centra z Poruby, kousek za hlavní třídou to stojí. Akorát nevím, jestli má poruku, anebo jestli tam je sračka s autem, nebo s něčím. Tak takové dopravní info, jenom ať víš, Jirko.
1: Tak radši ještě jednou od začátku?
2: Kdybych, že nějakou dobu nepojedu tramvajky do centra z Poruby.
1: Jo, už rozumím, takže z Poruby do centra aktuálně asi tramvají MHD. MHDčkovou nedojedete.
0: Fresh Radio.

0: Minisklad Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklad Heřmanice.cz.
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Co se mu stalo?
3: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Pulari Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
4: Tohle jsem fakt nečekal.
2: Kontaktujte pulari.cz.
5: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
6: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava.cz.
7: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
8: Jirka a Javorský. Pondělí až 5.

0: Hodně v kurzu je tahle ta babka. Můj španělský kamarád jí říká stařena. Já asi si to svojím chápu, ale přiznám se, Madonna mě vždycky bavila, je to jedna z postav, na které jsem asi takzvaně hudebně vyrostl. Pravda, tady na tenhle ten song, který teda trhá hit parády, zase se s ním dostala po kolika 15-16 letech je na jedničku amerického Billboardu, tak je k němu kritika, že nebýt toho, že svým textem cílí na různé LGBTQ, kvákva a jiné komunity, tak by to možná až taková bomba nebyla, ale tak to prostě dneska je, že jo, chcete zabudovat 100%, zaměřte se na komunity a je to úplně v klidu. A má za sebou tahle babča, nebo stařena, jak chcete, že jo, samozřejmě. Další velký milník, protože včera vystoupila naživo na legendární Times Square v New Yorku před obrovskou projekcí v rámci a zase festivalu Community Gay Pride, nebo co to tam bylo. No, prostě má to trošku vykalkulováno, to zase je třeba konstatovat na rovinu, ale muzika dobrá. Fresh
1: Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day. Waiting up, saving all my precious time.

0: nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkídek.cz.
1: Víkend na chatě, stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava. And the only prescription
0: is more cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.

Kupodivu při pátku naše vláda něco dělá. Ne, samozřejmě, ona dělá pořád, jo, jako z tohoto tématu bych si nedovolil nějak vůbec polemizovat o tom, že by něco naši úředníci snad nedělali, prosím vás. Ale je tady zpráva veskrze pozitivní. Prezident Petr Pavel podepsal pokles odvodů pro živnostníky i další zákony, ale tenhle z nich je takový jakoby asi nejvíc zajímavý pro většinu z nás, nebo pro některé z nás. Takže snížení vyměřovacího základu pro OSVČ klesne ze 40 na 35% průměrné mzdy, kterou prosadila vláda. No tak budiš, aspoň něco.

0: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Men's Vision Barbers. Barber salony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Co kafe? Kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. Čtyřikrát v Ostravě a také v Ostravici pod Lysou horou. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Radegastův všenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů.
0: Vyhrávej skvělé ceny!

0: Kraiva. Bezpečný domov i pracoviště.
1: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
2: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct... Chci slevu! Čau, Max Tara!
3: No, super!
4: Co no super?
3: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
4: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz.
0: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
5: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
6: Dab FM anebo apka.

0: Do studia už škoda, dorazil náš kolega Roman Pastorek a mimo jiné mi zmínil, že bude mít hosty z oblasti zápasnictví řecko-římského. Tak jestli vás tohleto téma zajímá, po 12. se dozvíte víc.
1: Posloucháš Fresh Radio.

Tak, 12. hodina se blíží a radši uteču, mi se dneska daří s tím jazykem českým krásným, já radši uteču něco dříve, abych tady od zápasníku nedostal do budky. A na cestách to vypadá tak, že máme novou nehodu v Havířově, když jedete po hlavní třídě. Kousek od magistrátu a koukám směrem z Havířova zřejmě na Kruháč, dvě osobní auta. Další nová komplikace na Frýdecku před obcí, za Bukovcem směrem na hranici, tak vyloženě na přechodu přes státní hranici je dopravní nehoda, A ještě jednou Frýdek místek, Beskydská ulice přímo ve městě u Teska, u Kruháče před Teskem, osobní a nákladní auto.

0: Lesy, pole, louky, kombajny a do toho spálené pneumatiky, hudácející motory, dunící audio a auta hozená o zem pro klatě nízko. Vidle a káry jsou zpět. A v plné formě. Sobota 6. června, areál Motokár Krmelín. Tuningové skvosty, veteráni, Ameriky, Audio Battle, Limbo, měření hluku, nejlepší žigul a soutěže pro děti i diváky. Zahoď image a vem vidle! Vidle a káry 2026. Sobota 6. června, areál Motokáry Krmelín.
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Moje auto mě reprezentuje.
3: Automička IMO.
2: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
3: Automička IMO.
2: Perfektně umyté auto od 109 korun.
3: Automička IMO.
2: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
3: Automička IMO.
2: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
4: Stegosaura!
5: Vteřinku, jenom něco pošlu.
4: On chodí, jde k nám.
5: Jo, jo, už to skoro mám.
4: Je, ty seš ale roztomilej.
5: Tak, už jsem to... On fakt chodí!
6: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
7: Požádat o ruku stylově?
8: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
9: Siesta.
10: Siesta.
9: Siesta. Siesta.

0: Jste na Freši, máme páteční, lehce zamračené odpoledne, ale na siestě bude, myslím si, i veselo, protože máme velmi příjemné a vtipné hosty, kteří jsou tady, protože si dnes budeme bavit o ostravském Heizmannu, což je turnaj, který vás čeká v atletické hale vedle Ostravar Areny. No a tím pádem s velkou radostí vítáme reprezentačního trenéra Daniela Havlíka, zvaného Bimbo. Ahoj. Já tě zdravím, ano.
1: Chyba, ale... Daniel Havlík tady není, je tady Dalibor Vít.
0: Aha, tak proč mi to tady malikám přepsala, tak se omlouvám. No a zkušený rozhodčí Richard Vavřička. Chlapi, vítám vás tady. Vy máte zítra tuhle velkou sportovní událost a mě by zajímalo, jak na tom jste teď, jako časově, energeticky, unaveně, nebo to ještě jde?
1: Jo, my jsme něco zoblí a ono to jede, no.
0: Tak pojďme se vlastně zaměřit na ten váš krásný sport, protože zápas jako srdcovka tradice našeho kraje. Já bych chtěl určitě vědět, jak vlastně můžeme přiblížit tenhle sport té naší velké veřejnosti, která poslouchá, protože víme, že zápas je sport, který vyžaduje obrovskou disciplínu. Tak jak byste ho představili někomu, kdo vlastně zatím zápas moc nesleduje a moc o něm neví?
2: Tak zápas je tradiční chlapský sport, ale už se nám tady motají i ženy, což jako není na škodu, uh-huh. Je to na takové oživení, už mají taky dokonce olympijský, jak jsou zařazeni do olympijského programu. No a zápas spočívá v tom, že vlastně je to úkupový sport, kde dva soupeři, jeden druhého se snaží položit na lopatky, anebo nějaké bodové techniky, chvaty.
0: Uh-huh. Je pravda, že náš kraj má poměrně bohatou historii v rámci tohoto sportu. Pojďme připomenout některé trenérské zápasnické legendy.
1: Tak já bych určitě vzpomenul pana Kamila Odehnala, legendu zápasnickou, Honzu Neckáře, pojďme se podívat i na Ladislava Nepustila a z dnešní doby, ať to je ten Daniel Havlík, který byl tady zmiňovaný, reprezentační trenér, Tomáš Březný, proč to neříct, jo, Dalibor Vít, Jindra Vavrla, to jsou všichni trenéři, kteří vlastně žijou pro ten sport v podstatě celý den, každý den.
2: No ale konkrétně vlastně nejúspěšnější zápasník všech dob v Československu je Vítězslav Macha, který pochází tady z ostravského dílu, který bohužel už je 3 roky po smrti, ale je to člověk, který vyhrál jak olympijské hry, tak mistra Evropy a mistra světa.
0: Mm-hmm. A jak je na tom zápas v našem regionu dnes? Jak vlastně funguje spolupráce mezi místními kluby?
1: Naprosto perfektně. Jo, tady bych chtěl vzpomenout, pozdravit kluky z Sokola Vítkovice, kteří nám pomáhají s tím turnajem, půjčili nám obrazovky, jo, ať to jsou kluci z Třince, zdravím Libora Lipovského a Petra Křižánka. Je tam oddíl v Tiché, je tam oddíl v Jablunkově, kluci z Nového Jičína a dokonce i Olomouc vlastně patří k nám.
0: Mm-hmm. Takže ta komunita je velká.
2: A jo. Hlavně spolupracujeme s klukama z Krnova. Jo?
0: No my budeme za chvíli mluvit o té velké události, která nás čeká zítra, tak si počkejte, ostravský Heizmann na Freši. Za chvíli.
3: Fresh track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém

0: sehnali jsme kvalitního manažera Jirku Šmídáka, který tenhle turnaj de facto organizuje od A až do Z.
1: Mm-hmm. Turnaj je mezinárodní, ze kterých zemí třeba budou zápasníci, jak máme představu?
0: Tak mělo by se tady zápasníci ze 6 zemí. Česká republika, Polsko, Rumunsko, Srbsko,
2: Polsko a Slovensko.
0: Slovensko a zápasníci ze Švédska.
2: A nechme zapomenout na Ukrajinu.
0: A Ukrajinci. Mm-hmm.
1: Jo, kolik je to vlastně zápasníků celkem na té turnajové soupisce zhruba?
0: Zatím je přihlášeno 275 lidí.
1: Mm-hmm. Tak to bude celkem velký kolotoč to celkově i zorganizovat a podobně. Jak velký je ten váš tým, který se zabývá vlastně organizací a produkcí toho turnaje, tak zhruba kolik vás je?
0: Tak přesně počet nevím, takhle z hlavy to vám neřeknu, ale kolem 20 lidí to bude.
2: Jo, všemu tomu velí ten Jirka Šmídák a potom jsou spoustu bezejmených, kterým chceme poděkovat, kteří prostě dělají tu práci a nejsou vidět.
1: Vy jste říkali, že mají diváci dorazit na 10. hodinu. Jak to bude vypadat to zahájení toho turnaje? Co si tam můžeme představit?
0: Tak budou tam slavnosti zahájení, kde bude státní hymna, kterou zaspívá 10letá holčička s krásným hlasem, mimo jiné taky zápasnice. Pak bude ukázka 6letých dětí v gymnastické přípravě, nějaká chvatová příprava. A bude, začátek bude jako, si myslím, pěkný.
1: Možná se někteří budou ptát, jestli je na akci vstupné, nebo je tenhle turnaj zdarma, tak jak je to?
2: Zase díky panu Jirkovi Šmídákovi je vše zdarma, za což mu moc děkujeme.
1: Takže vlastně můžeme říct, že i rodiče, kteří hledají inspiraci na to, jaký sport by mohlo dělat jejich dítě, se můžou přijít podívat vlastně na ty výkony.
2: Určitě, určitě, protože drtivá většina těch rodičů má v počátku takový cíl, že dítě bude hrát fotbal nebo hokej. A když potom zjistí, že je to někde jinde, ten zápas je ideální sport, ideální sport.
1: Pojďme ještě zmínit nějaká média, kde se o vás a o tom turnaji můžou diváci dozvědět. Je to jenom Facebook nebo máte ještě nějakou stránku webovou?
2: Tady to je nahrávka na Smeč, děkuji za ní. Tady strašné velké díky paní Monice Dudové a celému týmu Radia Fresh, který nás neustále mediálně sponzoruje. Děkujeme moc, děkujeme moc.
1: A kde vás najdeme na Facebooku?
2: Je to stránka Zápas Ostrava na Facebooku, kde vlastně každý den je nějakým způsobem přibližován.
0: To samé Instagram.
1: Mm-hmm. Tak se těšíme. Takže ostravský Heitzmann, pište si 6.6. atletická hala vedle Ostravar Areny a začátek v 10. Za chvíli pokračujeme.
3: V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.

0: velkých atrakcí pro malé i velké. Invent Arena 2026. Dva dny plné technologií, vědy a zábavy. Vstup zdarma. Více na inventarena.cz.
1: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
2: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na STK-Ostrava.cz si objednej

0: Pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
3: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
4: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. HousePro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
5: Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: jste na Freshi, vy vlastně znáte ty výsledky, které tady pravidelně vždycky říkáme, to zápasnické okénko, teď je to spojeno s tím velkým turnajem mezinárodním Ostravský Heitzmann. Ještě jednou připomínáme, začíná se zítra už od 10 hodin a je to v atletické hale vedle Ostravar Areny, je to ta krásná atletická hala. Našimi hosty jsou dva zkušení borci, kteří se zápasu věnují dlouho, Dalibor Vít Bimbo a zkušený rozhodčí Richard Vavřička. My už jsme, pánové, zmiňovali hodně aspektů toho turnaje. Pojďme se trošku ještě obecně podívat na ten zápas. Přece jenom za chvíli budou prázdniny, pak nový školní rok a tradiční otázka na rodiče, kam dát svoje dítě v rámci těch kroužků a mimoškolních aktivit, tak proč by třeba mohli vybrat právě zápas? Čím je tenhle sport zajímavý a netradiční?
1: Tak zápas je tradiční sport, co jsme si už říkali, ale pro ty děti rozvíjí všeobecnou sportovní přípravu, jak silu, rychlost, prostě tam je vše. Jo? Mm-hmm. Zápasník musí být komplexní. Není to prostě, že třeba ve fotbale stačí běhat, dobře kopat, jo? V tom zápase musíte umět padat, prostě orientace v rychlém pohybu, silově, rychlostně, vytrvalostně, je to prostě komplexní sport.
0: Mm-hmm. Jak to bude u vás v letošním roce s těmi nábory? Budou až v září potom, nebo se můžou někdy průběžně i třeba ještě během června přijít podívat na tréninky k vám?
1: No v červnu mají všichni volno a my začínáme přípravu až v srpnu. Mm-hmm. Začínáme tu přípravu vlastně na horách, takže děti vlastně už zažívají i ty soustředění, jo, což taky pro ně je jako nějaká motivace. Mm-hmm. Jinak od toho září se můžete podívat u nás na Varenské ulici, kde máme sídlo, zápasnická žiněnku, vlastně, která je rozložena celodenně a můžete vlastně ty malé děti tam mají úterý, středa, čtvrtek, ale po dohodě můžete volat a domluvit si konkrétně, najít si na Facebooku prostě, spojit se a domluvit se.
0: Perfektní, ta stránka je Zápas Ostrava, to už jsme i zmiňovali. Pojďme ještě zpátky k turnaji, protože je to celkem velká věc, vy jste zmiňovali 270 zápasníků, hodně velký organizační tým. Jak je lehké nebo těžké získat partnery a podporu pro tak velký turnaj ze strany sponzorů?
2: Obrovský problém, je to obrovský problém, jak jsme se bavili, zápas není až tak populární sport, takže přijít někde do nějaké velké firmy žádat o podporu, někdy s náma vyrazí dveře, někdo naslouchá, tady jestli bych měl ten prostor, tak bych požádal, nebo chtěl bych oslovit potenciální partnery, kterým se ten sport líbí a chtěli by do nějakého sportu vstoupit jako sponzoři, případně jako partneři, mají samozřejmě dveře otevřené.
0: Jasně, takže určitě můžou kontaktovat i vás, aby mohla tady na Ostravsku další velká skupina zápasníků trénovat. My to za chvíli ještě v tom závěrečném vstupu shrneme, tak se těším, protože to bude velký sportovní svátek pro zápasníky a zeptám se i na to, jaká tam bývá atmosféra na turnaji. Tak zůstaňte s námi. Siesta. Siesta. Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on, and sleep with me. Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me?

0: Ladíte siestu, našimi hosty jsou Dalibor Vít a Richard Vavřička. Budeme se ještě dnes naposledy bavit o tom turnaji, který nás čeká zítra. Připomínám, atletická hala vedle Ostravar Areny od 10. hodiny. My jsme zmiňovali, že to je mezinárodní turnaj v řecko-římském zápase. Dalo by se nějak v rámci těch zemí, které tam jsou, vytipovat pro diváky, kteří tam třeba půjdou a vůbec nesledují zápas, které ty země, které tam startují, patří k těm favoritům?
1: Tak tradičně silní tady jezdí, nebo tady jsou všeobecně Ukrajinci, polští reprezentanti, no a my myslím, že taky nebudeme hrát druhého housle, jo.
0: Mm-hmm. Kdybychom měli vypíchnout někoho z českých zápasníků?
1: Konkrétně třeba takový Jakub Hladký, který prostě dosahuje ve své věkové kategorii kvalitních výkonů a příští rok se chystá na mistrovství Evropy do 15 let.
0: Mm-hmm. Takže toho budou diváci určitě taky
1: určitě,
0: sledovat.
1: Určitě.
0: Tak pojďme v závěru ještě poděkovat těm, kteří vám pomáhali s tou přípravou. Závěrečné slovo pro Richarda.
2: S přípravou vám pomáhali vlastně trenéři, ale co se týče těch ostatních věcí, tak velké díky městu Ostrava, velké díky Moravskoslezskému kraji a nejmenovaným partnerům z obchodní sféry.
0: Buďme rádi, že jsou a že sport má tady podporu v rámci regionu, mohla by být určitě větší, a kdyby někdo zrovna poslouchal a měl chuť podpořit zápasníky, tak se vám určitě může ozvat. No tak my přejeme, aby to všechno klaplo. Kolik hodin dneska budete spát, nebo jedete non-stop?
2: Pokud budeme spát, tak jeden krátce.
1: No, já myslím, že se kolem druhé dostaneme do postele.
0: Tak, a už od 6 na značkách a tak, už to všechno začne. Tak jo, těšíme se na výsledky, držíme palce i našim borcům a hlavně, aby to všechny ty děti bavila, protože to je vlastně na tom sportu asi to nejhezčí, ta radost těch dětí, které si to užívají. Tak ať to, pánové, klapne a těšíme se na výsledky v zápasnickém okénku. Mějte se hezky.
1: Ahoj.
0: Ahoj.
1: Čaute.
3: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
4: No, super.
5: Co no super?
4: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
5: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz. Montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
6: Máte rádi divadlo a humor?
7: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
6: Uvedeme francouzskou komedii Tik Tik, příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
7: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
6: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
7: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
8: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
9: Vytváříme emoce, které prodávají, komunikují a přesvědčují. Pulari Group je komunikační a marketingová společnost. Váš partner pro řešení efektivní reklamy, komunikaci a marketing. Pomáháme značkám a produktům využít marketingové nástroje a komunikaci tak, aby přinášely skutečné výsledky. Odborný přístup a měřitelné výsledky. Kontaktujte nás. Pulari Group.
10: Kontaktujte pulari.cz.
3: Siesta.

0: Spice. Doprava.
1: Doprava. Je to zajímavé, ale v tuhle chvíli nejsou na cestách žádné komplikace ani dopravní nehody. Doufejme, že i to počasí, které se trošku pokazalo, nepřispěje k nějaké zvýšené nehodovosti. V každém případě jezděte opatrně a kdyby náhodou nějaká komplikace řešila něco a komplikovala cestu i vám, tak určitě napište 77337136. Z muziky už za chvilku třeba Don Diablo, Oliver Heldens a nebo Prince Karma Later Bitches. Dáme si hezký pátek.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
2: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
0: Co se mu stalo?
3: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Polary Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
4: Tohle jsem fakt nečekal.
0: Kontaktujte polary.cz.
5: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
6: No, super.
7: Co no super?
6: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
8: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
9: V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a Přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.
10: Siesta.

0: Don Diablo, tohle se podařilo, Little Lies na Freshi ve Siestě. No a přichází čas podívat se do našeho ranního programu Bon Appetit, Honza s Moňou. Nevím, co si mám představit pod touhle jako připomínkou, že tady je napsáno jenom pískač. Vy, kteří jste to ráno slyšeli, asi víte, já nevím, tak si to spolu s vámi rád připomenu. Best of
1: Fresh. Lemura poznáte, to je jako fakt tak specifické, krásné zvířátko. No, a já vlastně ho mám taky ráda v tom Madagaskaru.
2: Jo?
1: No jasně, já tak rád trsa. Je to on, ne?
2: Původně tady ale chtěl být profesionálním pískačem, Moni, jo?
1: Jo.
3: Tak to máš pech, Borče.
4: Kdybych já, král Jelima, tak se jmenuju. Měl poslední dva dny života.
1: A?
4: Dělal bych všechny věci, o kterých jsem kdy snil.
5: Například?
4: Chtěl bych se stát profesionálním pískačem. Už teď jsem v tom sice hvězda. Ale chtěl bych se ještě zdokonalit a začít se tím živit.
2: Třeba pískáte?
1: Tak to je jasné, třeba se chystá na další sezonu s Baníkem. Má kusek, jo, bude jim to pískat. Best of Fresh.
6: Fresh Radio. Jsme Metropolitní rádio.

0: Takže připomínáme taky Friday Mix od 17 do 19. No a zítra bude hodně speciální vydání Fresh Dance Party. Jirka Borský totiž bude živě vysílat svůj pořad plný skvělé muziky od 18 do 22 živě. A bude to z netradičních prostor radnice městského obvodu, protože právě tam v rámci Ostravské muzejní noci jednak vyvrcholí pátrací hra v projektu Tajemná místa, což by vás taky mělo zajímat, pokud jste to hráli s vašimi dětmi. No a tam se dozvíte taky poslední indici, která vám pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. No a Jirka si tam bude určitě zvát i pár hostů a hlavně vám bude servírovat tu nejlepší house music, tak jak jste u něj zvyklí. Takže určitě si dejte i zítřejší Fresh Dance Party, startuje se už po 18. a bude tradičně do 22 hodin.
1: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
2: Letní rande. Stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Technická nemusí být stres. V Harabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska tě přivítá milý personál, káva nebo malé občerstvení. A všechno běží rychle, přátelsky a férově. Čekuj web stk-ostrava.cz.
5: Fresh Radio.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři

Oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

0: Zajímavé spojení dvou trochu odlišných světů a hudebních směrů, Martin Garrix a Ed Sheeran. Repeat it. Mám tady ještě dodatek k ostravské muzejní noci, protože týká se to mnoha zajímavých institucí, památek, ale taky nové radnice v Ostravě. A kdybyste měli chuť, tak se můžete v rámci tohoto 17. ročníku už zítra vydat na program, který bude zahájen v 17 hodin a 45 minut na Prokešově náměstí před novou radnicí za účasti primátora města. No a pak už můžete vyrazit taky na prohlídky nové radnice na magistrát a užít si třeba i večerní výhled na noční Ostravu z radniční věže a taky si třeba případně osobně promluvit s primátorem Ostravy Janem Dohnalem v jeho kanceláři, protože právě tam budou končit ty prohlídky. Tak je to jeden z takových typů, jak strávit zase trošku jinak sobotní večer. My budeme živě vysílat a navíc pana primátora budeme mít jako hosta ve středu, která bude teď a bude to netradičně ve 13.
1: When Jason's at the table, I kept on seeing him look at me while he's with that other girl. Do you think he was just doing that to make me jealous? Because he was totally texting me all night last night, and I don't know if it's a booty call or not. So, like, what do you think? Did you think that?

0: John Summit a Chainsmokers All The Time. Zítra bude takovéto magické datum 6.6.2026, bude se konat celá řada akcí, protože všichni to soustředili na tenhle den a je jich opravdu hodně. Naštěstí má být dobré počasí, dneska to sice tak úplně nevypadá, ale vypadá to, že pršet by mělo opravdu jenom dnes a zítra už by mělo být hezky. Takže můžete vyrazit třeba na druhý Bulls Ras do Ostravy, který bude mezi 12. a 16. na cvičáku v Muglinově, my jsme o tom mluvili, na místě budou moderovat naši ranní kolegové Monika a Honza a vstup je zdarma, čeká vás tombola, agility, zábava, je tam i dobré parkování, místa dost, takže se určitě stavte, no a ti, co mají rádi auta, tak určitě nevynechají vidle a káry od 10 hodin v areálu motokáry Krmelín, oblíbená akce, která je zpátky v plné formě, tuningové skvosty, veteráni Ameriky, audio battle, limbo, měření hluku, nejlepší žigul a soutěže pro děti a diváky. A věřím, že si vyberete i nějakou další, tak si to hlavně užijte. 6.6. No, magické datum 2026, to se nevidí každý rok.
1: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz
2: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
4: Stegosaura!
5: Vteřinku, jenom něco pošlu.
4: On chodí, jde k nám.
5: Jo, už to skoro mám.
4: Je, ty seš ale roztomilej.
5: Tak, už jsem to... On fakt chodí!
6: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
7: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
2: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
8: Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny.
9: Siesta.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Zappa, Houdini, tenhle taneční rytmus vás určitě baví a doporučuji i dnešní Friday Mix. Já už jsem zmiňoval, že v tradičním čase mezi 17. a 19. bude Lumír Mořkovský, má dneska narozeniny. Ještě jednou i Véteru přejeme všechno nejlepší. No a Lumír bude přímo vysílat svůj narozeninový Friday Mix, takže vás čeká speciální B-Day set. Lumír si dal opravdu záležet, tak si to určitě dejte od 17.00 tady na Freshi. Fresh Radio.

0: Doprava. Doprava.
1: Jediná dopravní nehoda, kterou teď máme v těch statistikách, je v Třinci v ulici Teršová. Tam se srazil cyklista s osobním autem, probíhají tam záchranné vyprošťovací práce. Je to zhruba 3/4 hodiny zpátky, ale určitě tam ještě nějakou dobu jeďte velmi opatrně. Přeju hezké, když trošku deštivé odpoledne, rychlá rota už je ale připravená, aby vám vylepšila náladu. Za chvilku je tady máte.
0: Doprava. Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
2: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
3: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní. And the only prescription is more
4: cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví 20. A ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.

0: ekologických atrakcí pro malé i velké. Invent Arena 2026. Dva dny plné technologií, vědy a zábavy. Vstup zdarma. Více na inventarena.cz.
1: Mami, mami, mimino stegosaura.
2: Vteřinku, jenom něco pošlu.
1: On chodí, jde k nám.
2: Jo, jo, už to skoro mám.
1: Je, ty seš ale roztomilej.
2: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
3: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě. Beats for Love. Od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
6: Máte rádi divadlo a humor?
7: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
6: Uvedeme francouzskou komedii Tik Tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
7: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
6: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
7: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
8: Moje auto mě reprezentuje.
9: Automička IMO.
8: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
9: Automička IMO.
8: Perfektně umyté auto od 109 korun.
9: Automička IMO.
8: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
9: Automička IMO.
8: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.

0: To už slýchám.
1: Cože?
0: Tak jako když se podíváš,
1: nebo co?
0: Když se podíváš ven, tak prostě strašně moc tam prší a je zataženo tak na půl roku, jo, tak jako mi to lehce jako připomnělo prostě tenhle ten listopad. Ne, buďme rádi, že teda je červen, krásně se všechno zelená a vlastně ta vláha je potřeba. No.
1: Přesně tak, dlouho nepršelo. Buďme rádi.

0: Dirty Disco Everything je pátek 5. června 14.12. Marika Michaela, rychlá rada, odpolední vysílání Fresh Rádia právě teď startuje.
1: Hezké odpoledne i ode mě, už jsme se bavili o tom, že je venku úžasné počasí, všem to prospívá, hlavně těm malým, aby mohli povyrost.
0: Jako víš co, přestaň, jo? Přestaň. Ty se směješ, ale moje babička vždycky říkala, Majovi deštík ti v ucho, to nevadí, poporosteš. No já jsem jí to dlouho věřila.
1: Hele,
0: jako já na to možná ještě pořád věřím,
1: promiň,
0: to už není Majovi,
1: ale je
0: červen.
1: Červen.
0: No tak teď už to neplatí, no dobré.
2: Fresh Radio.

0: Mám pro vás takový hnedka malý vzkaz při pátku. Ty cesty jsou úplně zasekané, jsou tady kolony, já to vím, protože jsem jela z Rudné, kde jsem byla 13.25 a jsem dojela 58.
1: To je hrozné.
0: To je fakt jako strašné a máme tady dokonce i vzkaz od našeho ranního Honzíka.
1: Ale.
0: Já hnedka, jo, on teďka jede taky v jedné koloně, tak já to prosím pěkně pustím.
2: Čuste, teď jedu Střebovic směrem na centrum na vodárnu. A začíná se pěkná koloníčka autíček štosovat právě od Svinova dále na Třebovice z druhé strany. Takže všichni ti, kteří jedou na Porubu, tak teda hodně štěstí přeju.
1: My teda přejeme taky hodně štěstí. Já bych to vzal úplně jednoduše. Za prvé déšť, za druhé pátek a za třetí, já si myslím, že za chvilku zhasne třeba nějaká křižovatka, protože dojde prout nebo tak.
0: Počkej, ty máš dneska nějaké, ty jsi vědmák? Že máš nějaké jako vidiny, že dneska víš, že dojde k takovéhle katastrofě, že nebude elektřina, nebo
1: někdy to prostě to tak máš, prostě jo, někdy máš vidiny, slyšiny a já nevím, co všechno.
0: Marku?
1: Můžeš mít ještě.
0: Tomu se říká ale halucinace.
1: Haluci koho co? Já ne, žádné halucinogeny neberu, jo?
3: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
4: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
5: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Oslavit výročí svatby stylově?
7: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
8: Rychlá rota.
9: A nebo dva, co nezastavíš.
10: Rychlá rota.

0: Pravda nebo lež?
1: Je to tomu tak, je pátek, my tady máme poslední kolo naší soutěže Pravda nebo lež, takže budeme vybírat posledního finalistu a pak bude finále.
2: Jo, jo, a hrajeme o 2000 korun do Radegastova Šenku, jestli se dobře pamatuju, si to dobře pamatuju.
1: Naprosto správně si to pamatuješ.
2: Tak jakou dáme tu otázku?
1: Já nevím, ty jsi měl takovou vybranou.
2: Takže chceš to vážně nechat na mě?
1: No.
2: Dobře, je pravda nebo lež, že opadává listí z dubu? WhatsApp 77337136.
0: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
3: Hokus pokus. Naturální vína od malých evropských vinařů. Domácí kváskový chléb, špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus. Najdete nás v centru Ostravy, na Škroupově ulici. Men's Vision Barbers. Barber salony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Co kafe? Kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. Čtyřikrát v Ostravě. A také v Ostravici pod Lysou horou. Secesní restaurace Ondráž ve Svijarnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit.
0: Vyhrávej skvělé ceny! Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Pravda nebo lež?
1: Zpíval Šimrejmě, nebo co to tam bylo?
2: Taky jsem to tam slyšela.
1: Něco podobného asi. Milí zlatí.
2: No si to řekni.
1: No samozřejmě je to pravda. A jelikož jste se nikdo netrefili, tak dneska to losování bude opravdu neuvěřitelné. Jo, protože dub, to je velice specifický strom, který si nechává to listí až do jara. Jo, ono prostě klasické listí opadá, že jo, v listopadu, ale dub si nechává tohleto listí až do jara, než začíná růst nové listí, protože se tím chrání pupeny před mrazem a chrání se před zvěří lesní a tak dále. Takže z dubu to listí opadává prostě až na jaře.
2: Ale ne úplně, Marečku, já ti budu oponovat.
1: No to mi klidně oponuj, protože je několik druhů dubu, jo. Jo, a zrovna dub zimní tohleto dělá. A pokud mi nevěříte, doporučuji Fimfarum Jana Wericha. Je tam naprosto skvělá pohádka, kreslená, bavím se o kreslené pohádce, knížka nic moc, až opadá listí z dubu, výborná pohádka.
2: Tím pádem dneska, pokud dobře počítám, jsou jenom tři, a to Čeněk, Martin a Zdeněk, takže
1: ani
2: v další hodince
1: ho
2: vylosujeme nějakého pána, což je jako jasné. Mm-hmm. Jasné, uvidíme.
1: Zase chlapi budou vás, babi, pozývat na oběd.
2: No, to mi rádi.
0: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Lesy, pole, louky, kombajny a do toho spálené pneumatiky, budácející motory, dunící audio a auta hozená o zem pro klatě nízko. Vidle a káry jsou zpět a v plné formě. Sobota 6. června, areál Motokár Krmelín. Tuningové skvosty, veteráni, Ameriky, Audio Battle, Limbo, měření hluku, nejlepší žigul a soutěže pro děti i diváky. Zahoď imidž a vem vidle! Vidle a káry 2026. Sobota 6. června, areál Motokáry Krmelín.
3: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: Připadá vám, že máte malý byt? Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
0: Fresh Radio.

0: Já mám dneska naprosto úžasné téma k rozebrání v další hodince. Mm-hmm. Já už totiž vím, Marku.
1: No, poslouchám tě.
0: Kdo žere ponožky?
1: Ponožkožrout?
0: Jo. A já přišla na to, který to je.
1: Ale víš, co je neuvěřitelné? Klepu. Mně se to nikdy nestalo. Nikdy. Nikdy.
0: Nevěřím.
1: No, tak nevěř.
2: Buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day. Oh, I leave quite an impression.

0: Doprava. Dopravní nehody už nám tady trošku přibyly. Ulice Tyršova v Třinci, probíhají záchranné a vyprošťovací práce, osobní automobil a cyklista. Je to ulice sice Tyršova, ale křižovatka taková s Lidickou tam, přímo v tom místě, dávejte si pozor. A co se týče Ostravy, v ulici Českobratrská jsou dvě havarovaná osobní vozidla, kousek od Merkuru, od hotelu. Ano, je to tam. Tak opatrně.
1: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.

0: Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a Přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás. Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
1: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
3: Marek a Michaela. Každý den od 14 na Fresh Radio.

0: La. Jako lalala la, la bych mohla tady...
1: A jitra lalala. La, la.
0: Jitra lalala la udělat i Markovi, protože on nám tady jako tvrdí, že mu se nikdy, nikdy z pračky nestratily ponožky.
1: Ne, opravdu ne.
0: Jako já mu to nevěřím ani za mák, nevím jak vy.
1: No tak klidně, nevěř, ale já mám pračku s vrchním plněním a prostě když ji otevřeš, jo, tak uzavřeš skoro veškeré ty prostory, kde by to mohlo skončit a já vždycky prostě dám dvě ponožky, vytáhnu dvě ponožky.
0: To bude možná tím, že máš možná jenom dvoje ponožky, které točíš, ne?
1: Ne, já jich točím patery. To stačí. Jako co se směješ?
0: A pereš jenom sám pro sebe.
1: No tak většinou, já mám všechno černé, tak většinou to černé si peru sám pro sebe, no.
0: Já totiž
1: miluju černou barvu a hotovo. A vždycky ty ponožky, když už vidím, že se začínají rozpadat, tak jdu si koupit dalších patrů ponožek a zase mění pět ponožek.
0: No to je právě úplně jednoduché. V tomhle případě ti možná už i trošku věřím, že se ti to nestává.
1: Lhal jsem někdy?
0: Ty? Furt.
2: Novinka na Fresh Radio.

0: Love Me to Heaven. Marika, Michaela, my jsme tady s vámi. Je to rychlá rota na Fresh Radio, kdybyste nás náhodou, celá náhodou zapli až teď při pátku.
1: Jako Love Me to Heaven, mám tě milovat až v nebi?
0: To heaven, jako až do nebe.
1: Až do nebe.
0: Až do nebe, až do nebe.
1: Dobře, no.
0: Ty nemusíš, ještě, na to já mám lidi.
1: Jasně, ještě zpátky těm ponožkům?
0: No jistě, samozřejmě.
1: Tak protože povídej.
0: Já teda doufám, že nejsem jediná, kdo má doma celý takový jako box skládací prostě ponožek, které nejsou k naleznutí. Prostě nemají pár. Nevím, jako kde jsou. Já je prostě pořád nemůžu najít, jo. Možná, že už je nikdy nenajdu, kdo ví, prostě se zatoulali, ale
1: a ztrácejí se ti v té pračce, nebo kde se ti ztrácejí?
0: Ztrácejí, ale dneska jsem přišla vlastně na jednu věc, kde pravděpodobně jsou, protože v momentě, kdy vypereš prostě radlo s těma ponožkama, tak většinou je nesežere pračka, ale to prostě radlo.
1: Aha.
0: Že potom, když si převlečeš postel za nějakou dobu, tak je objevíš.
1: Třeba. Paradoxem je, že mně se tohle to stává u sušičky.
0: U sušičky, jo.
1: U sušičky. Když dám sušit jakože povlek na polštář a povlek na deku, tak ten povlek na deku mi sežere ten povlek na polštář.
0: Na polštář, že jo?
1: Jo, a po 2,5 hodinách to vytáhneš z té sušičky a je obojí dvoje mokré.
0: To mám stejně.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, beskidek.cz.

0: Oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
1: Růžový sloun. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
4: And the only prescription is more cowbell.
5: Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
6: Ten pocit, když kafe nestíhá. Rychlá rota na Fresh Radio. S Markem a Mikaelem.

0: Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Radegastův všenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina

0: a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Co kafe? Kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. Čtyřikrát v Ostravě a také v Ostravici pod Lysou horou. Secesní restaurace Ondráž ve Svijarnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit.
1: Vyhrávej skvělé ceny! Rychlá ruta!

0: zvoní.
1: Už to zvoní. Tak dneska to je napínavka, ale...
2: To teda. Máme správné telefonní číslo?
1: No to máme. Ale někdo je asi na nákupech při pátku. Tak poslední dvě.
2: No a co potom?
1: No potom má asi dotyčný Smolíka Pacholíka. Ne, my vždycky rozdáváme, když už někoho vylosujeme, tak už to potom rozdáme.
2: No dobře, ale proč se s náma nechce bavit?
1: Nevím, má asi důležitější věci na práci, Marku, než se s náma bavit.
2: No tak ty teda tak pěkně konec. Děkujeme, no.
1: Ne, podívejte se, milí zlatí, my jsme vylosovali Čeňka, my už to dáváme i na příběh. Takže Čeňku, my ti gratulujeme, 676, koncové číslo, prosím, klidně nám zavolej zpátky, aby si věděl, co jsi vyhrál.
2: Jo, přesně tak.
3: Buď fresh! Fresh! Fresh Radio CZ!

0: Jako vůbec nevím, o čem zpívá, ale je v pořádku, že birds in the sky.
1: Baby.
0: Já bych nechtěl vidět birds in the water.
1: OK, tak dobrý, no. Co ty nechceš, někteří třeba chtějí, jo? Nikdy okay. Nevíš.
0: Jdeme zpátky na ty ponožky, protože mě úplně zaujalo, jak se ozvala naše žena z lesa. Víš, o kom se bavím?
1: Ne.
0: No, Marsi se ozvala.
1: Marsi.
0: Marsi se ozvala. Hoj, kdo pere prostě radlo s ponožkama, jako vážně? Já jsem jako napsal, jakože nepochopila jsi to, že já jsem se bavil o sučičce bez ponožek. A ona píše, no ne, Míša řekla, že ty ponožky najde v prostě radle, když je vypere. Takže je pere spolu. A já jsem napsal, no, Michaela přiznala, že pere prostě radlo i s ponožkami. A teď jenom tady, ne. A já jsem mi napsal, a proč ne? Když je toto natahovací barevné prostě radlo, které prostě je tak trošku i silonové už, že to není to bílé klasické, které se kdysi vyvařovalo na 90, jo, tak tohleto modré, nebo já mám doma modré a fialové, tyhle ty natahovací prostě radla, a myslím si, že kdybych je vypral na 90, tak se rozpadnou v té pračce. Takže normálně se to pere prostě s barevným. No.
1: No a tak co ti ještě dál napsala?
0: No to už je všechno, to radši to přerušila a utekla zpátky do lesa.
2: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
3: Víkend na chatě, stylově.
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
6: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové bannery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
7: Rychlá rota na Fresh Radio.

0: feat Jay-Z, Satisfy. Satisfakce. Kde, víš to, a když si vybavím satisfakci, tak mi vždycky vyskočí z těch filmů ta rukavice, plesk, plesk, leva, prava, jak se ti gentlemani byli, víš, to byla taková, žádám satisfakci. Vybavuješ si to?
1: Jo, z nějakých...
0: Dal jsi někdy někomu rukavici?
1: Ne, nedal.
0: Nedal. A pěstí?
1: Já většinou zavřenou rukavici. A většinou v té rukavici jsem měl ruku. Fresh Radio.

0: Doprava.
1: Pozor si aktuálně dávejte ve Vlaštovičkách za Opavou, tam jsou tři havarovaná vozidla, dvakrát osobní automobily, jednou dodávka, no a další dopravní nehodu máme nahlášenou v ulici Nádražní, ale v Karviné, tam jsou dva osobní automobily v sobě, tak pozor na cestách.
0: Doprava. Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přezutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
2: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz

0: všechny zažiješ. Těšit se můžeš na robotického psa, Tank Leopard 2, biatlonovou střelnici, gyroskop se simulací přetížení i spoustu dalších technologických atrakcí pro malé i velké. Invent Arena 2026. Dva dny plné technologií, vědy a zábavy. Vstup zdarma. Více na inventarena.cz.
1: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
2: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
4: Mami, mami, mimino stegosaura.
5: Vteřinku, jenom něco pošlu.
4: On chodí. Jde k nám.
5: Jo, jo, už to skoro mám.
4: Je, ty seš ale roztomilej.
5: Tak, už jsem to. Oh, on fakt chodí.
6: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
7: Moje auto mě reprezentuje.
8: Automička IMO.
7: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
8: Automička IMO.
7: Perfektně umyté auto od 109 korun.
8: Automička IMO.
7: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
8: Automička IMO.
7: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.

0: Tak, další hodinka, rychle roty je před náma, no a necháme už ponožky ponožkama a celé to praní tak, jak má být, už to necháme v klidu odejít a teď se podíváme úplně někde jinde a za něčím jiným. Míšo, vaříš občas?
1: Jo.
0: Když tě pustí chlap k plotně?
1: Jo, občas jo.
0: Dobře, a máme koření, že jo? Všimla jsi, že koření je taková věc, bez které jakože neuděláš dobré jídlo, ale taky mě strašně štve, že vlastně každý typ koření má jinou hmotnost od jedné nejmenované firmy. Sáčky jsou všechny stejné, ale po každé je tam jiná hmotnost toho koření. Mm-hmm. Všimla jsi z toho někdy?
1: Ne.
0: Mě strašně štve, že prostě když koupíš kuličky pepře nebo něco, tak je třeba jenom 12 gramů nebo tak. A když koupíš majoránku, tak jsou tam jenom 2 gramy. No, mi to připadá, že prostě těch kuliček pepře v tom sáčku by mohlo být klidně 20, možná i 25 gramů a myslím si, že kdyby nafoukli tu majoránku, tak tam se vleze třeba 7-8 gramů. Proč to tak je? Proč nám prodávají
1: každé,
0: vzduch? Jako?
1: Každé koření třeba je jinak drahé, že jo? Náročné na výrobu
0: ale
1: a tak dále.
0: To já beru, ale existuje jedna soukromá firma,
1: no,
0: která prostě prodává všechny koření balené po 50 gramů.
1: Mm-hmm.
0: Jo? A to koření je výborné všechno, teď v tu chvíli, když si přepočítáš to koření od toho pána, který to vyrábí k té firmě, když si uděláš ty poměry, tak jednoznačně jdeš koupit to koření od toho pána, protože víš, že nebudeš platit za papír. A úplně největší pecka je, já jsem si nedávno objednával nějaké koření z nějakého německého e-shopu a tam to koření má čistých 100 gramů. A přitom ty sáčky jsou všechny stejné.
1: Tak to máš tak se vším. Víš, jak když si koupíš například bramburky nebo chipsy, že jo? Tak tam máš polovinu sáčku, tři čtvrtinu sáčku, nic, jenom vzduch a pak někde možná najdeš nějaký chips. No, taky máš velký sáček.
0: Já nevím, jestli
1: to prostě prodává, no.
0: Já nevím, jestli to je vzduch, anebo to je nějaký plyn, aby vůbec ty bramburky vydržely tak dlouho, jak mají, ale ne, hrozně by nás to zajímalo. WhatsApp 7733 7136. Jak to máte? Všímáte si, že kupujete a ty gramáže jsou rozdílné a pak ta cena skáče až úplně neúměrně? Co?
1: No,
0: to klidně nám napište.
1: Uvidíme.
2: Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio. What's your name?

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: koření, to jsme tady rozebírali a sáčky a podobně, že si koupíte třeba bramburky a je tam polovina a tak dále. Tady ti píšou naši posluchači.
1: No, poslouchám.
0: Tak to je, jak v nekvalitním koření si kupuješ převážně sůl a pak něco málo je ta složka, kterou si kupuješ.
1: Jasně, ale to se týká pouze míchaných koření, jo. Pokud kupuješ kuličkový pepř nebo prostě nové koření, tak víš přesně, že to není nic to, že to jsou kuličky, ale to, co ty říkáš, to je třeba grilovací koření, kde opravdu je třeba 80% soli a pak je tam trocha něčeho a vlastně kupuješ sůl, by se dalo říct, no.
0: A teď pozor, Tomáš, bramburky jsou jako podprsenka, taky tam kolikrát půlka chybí.
1: No tak, když vezmeš pušapku, tak asi určitě, no.
2: Lesy, pole, louky, kombajny a do toho spálené pneumatiky, budácející motory, dunící audio a auta hozená o zem pro klatě nízko. Vidle a káry jsou zpět a v plné formě. Sobota 6. června, areál Motokár Krmelín. Tuningové skvosty, veteráni, Ameriky, audio battle, limbo, měření hluku, nejlepší žigul a soutěže pro děti i diváky. Zahoď image a vem vidle! Vidle a káry 2026. Sobota 6. června, areál Motokáry Krmelín.
3: Máte rádi divadlo a humor?
4: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
3: Uvedeme francouzskou komedii Tik Tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra

0: do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
1: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
2: House na Fresh Radio. Buď fresh.
3: Fresh.

0: Taky mi vždycky dostane. Prostě hlas úplně nádhera, jak zvon.
1: Úplně naprosto super. Hele, teď jsme se podívali na internet a máme tady aktuální zprávu z vesmíru.
0: No nepovídej, jak ty jsi tam dovolal, prosím tě.
1: No to já jsem se tam nedovolal, já jsem se tam dočetl. ISS se potýká s únikem vzduchu, jo. NASA nevylučuje evakuaci posádky. Posádka Mezinárodní vesmírné stanice dostala podle NASA pokrýn ukrýt se v lodích a připravit se na možnou evakuaci. Ruští kosmonauti se mezitím snaží opravit únik vzduchu. Na stanici je momentálně 7 astronautů. Podrobnosti se prý připravují, v každém případě si budeme přát, jak to dobře dopadne.
0: Já mám z toho úplně úzkost, jak to slyším, protože vidím někde zavřená, v takové té komůrce, ještě kdy ti dochází vzduch, no fuj. Ten nepěkne.
1: To je klaustrofobie total.
0: Úplně, to jsem se teďka představila, ne, už jdem od toho.
1: Strašné to je. Rychlá rota.

0: Tak já ti nevím, Marola, mám pocit, že mít halucinace tak, jak ty je máš dneska, tak jsou asi jako nakažlivé. Protože tady mi píše posluchač, Lukáš, Míšo, ty mutuješ? Já tam chvílema slyším Kate, jsem zmaten. Tak jako milý zlatý, já ti to povím asi takhle. Chceš-li tady Kate nebo Marcy, já klidně zas někam odjedu, klidně, jestli se vám po nich stýská, stačí říct, napsat, já jedu, nemám probléma.
1: Tak já, tak... Akorát prachy chybí, viď?
0: Melč.
2: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
3: Požádat o ruku stylově?
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a Přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.
5: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
6: Rychlá rota. Marek a Mikaela.

0: Doprava. Doprava.
1: Jdeme kouknout na cesty. V ulici Janáčkova, kousek od galerie Plato, jsou dvě havarovaná vozidla. Opatrně, pozor.
2: To je všechno?
1: To je všechno tady u nás
2: už
1: v Ostravě.
2: Už se nikde Bruntál, neměří
1: Karvina,
2: nebo něco takového?
1: No to nevím. To tady nepíšou teďka.
2: Nevíme, dobře. Za chviličku připravený speciální Friday mix, protože kolega kamarád Lumír Moskovský má narozeniny, tak ještě jednou i ode mě všechno nejlepší.
1: Všecko
2: hodně
1: nejlepší.
2: Štěstí, zdraví. Dokonce se přiznal, že dneska nikde nehraje a že bude se svou ženou jako celý večer.
1: To je moc hezké.
2: Tak to je hezké, no. Je to teda speciální B-Day Friday mix od Lumíra Moskovského. Od 19 hodin party DJ s Patrikem Diamondem, no a pak už to jede Spinning Session, Prismatic od Tiesta a HRR neboli Hot Robot Radio a Jamie Jones.
1: Oh, a taky nezapomeňte, že zítra 6.6. je v Ostravě akcí jako hrom.
2: Vyberte si, kterou chcete.
1: Já vám třeba můžu říct, že i mimo Ostravu my hrajeme v Dolní Hotě zítra, jsou tam obecní slavnosti, takže kdo jste z okolí, klidně doražte i tam. Počasí, já vím, že je objednané na zítra a má být pěkně. Takže dnešek se už opakovat nebude, toho se nemusíte bát. Jo. No a my dva?
2: Počasí je vymodlené. My dva v pondělí.
1: Pondělí
2: po 14. hodině.
1: Tak jo.
2: Ahoj,
1: tak
2: hezký víkend.
1: Čau, nazdar, krásný víkend.
0: Doprava. Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
3: Rychlá rota na Fresh Radio.

0: Kajva. Bezpečný domov i pracoviště.
1: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
2: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
3: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Co se mu stalo?
5: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Pulari Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
6: Tohle jsem fakt nečekal.
7: Kontaktujte pulari.cz.
8: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
9: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
10: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
11: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
12: Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
0: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
13: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
14: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chill Zona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na Hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. It's Friday then.

pravidelný fršácký páteční Friday Mix. Vaším mluvcem je Lubín Dvořkovský a protože mám dneska narosky, tak jsem si udělal dárek v podobě toho, že vám nabídnu celou hodinu tracků, které mám opravdu velmi rád. Takové moje narozeninové dárečky pro vás, které mi osobně udělají.

prachy jsou levý. Šetřivý táta to neví. Toká si na bedně, sedí tu vedle mě. Dobře si poslechne v noci malou eskortu. S kompasem za pasem není třeba pasportu.

Tohle je italská partička, která se říkala Black Box. S ní jsem prožil začátky svých, no skoro už profesionálních DJských startů v 90. letech, možná i koncem 80. I don't know anybody else. Je to taková moje srdeční záležitost. Deska, kterou si do dneška pouštím, opravdu moc rád.

hlavní roli Michael Jackson stvárnil, tuším, že to je Synovec. Co na to říkáte? Já jsem viděl, úplně jsem jako nadšený nebyl, nechci spoilovat, ale ony tyhle filmy vždycky musí mít happy end, že jo, a aby se hezky prodávali. Určitě v životě Michaela Jacksona nebylo tak všecko hezky na

0: bude v centru žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a Přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.
1: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás!

0: nezažiješ. Těšit se můžeš na robotického psa, tank Leopard 2, biatlonovou střelnici, gyroskop se simulací přetížení i spoustu dalších technologických atrakcí pro malé i velké. Invent Arena 2026. Dva dny plné technologií, vědy a zábavy. Vstup zdarma. Více na inventarena.cz.
1: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
2: Lesy, pole, louky, kombajny a do toho spálené pneumatiky, burácející motory, dunící audio a auta hozená o zem, proklatě nízko. Vidle a káry jsou zpět. A v plné formě. Sobota 6. června, areál Motokár Krmelín. Tuningové skvosty, veteráni, Ameriky, Audio Battle, Limbo, měření hluku, nejlepší žigul a soutěže pro děti i diváky. Zahoď image a vem vidle! Vidle a káry 2026. Sobota 6. června, areál Motokáry Krmelín. Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
3: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
4: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.cz. Odborníci na ochranu fasád.
5: Technická nemusí být stres. V Harabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska tě přivítá milý personál, káva nebo malé občerstvení. A všechno běží rychle, přátelsky a férově. Čekuj web stk-ostrava.cz.
6: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
7: No, super.
8: Co no super?
7: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
8: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.
9: Oslavit výročí svatby stylově?
10: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
11: It's Friday.

dovolením jsem si dneska v rámci svých narozek dovolil tady prdnout dvě hoďky svých nejoblíbenějších skladeb. A víte co? Osmdesátkový Rytmix mezi mé oblíbené interprety 100% patří, stejně jako třeba kapela, která se jmenuje Earth, Wind and Fire. Já myslím, že jejich nesmrtelný jsou nazvaný December. September, November, patří mezi ně taky.

Já nevím, jestli se dneska v době podivně genderové může titulovat Hey boy, hey girl. Takže hey to all. Here we go. Pojďte v reža.

Draga Igora, on už bude vědět. Tak jedeme dál. Dneska si hrajeme takové best of Lubík Vorskovský. Tady jsou Feds and Smoke.

mixu. Říkal jsem si, OK, mám narosky, udělám si radost. A nasekám 2 hodiny plné věcí, které mám rád. No jo, akorát co vybrat, že jo?

Festivalový klubový groove. Jednak to byly Progen Fidžej, slavné Outro Lugar ve verzi festivalového mixu. A tohle už je Florence and the Machine. A nesmrtelná remixová nahrávka Marka Knighta You've Got Love.

MC Fateless, musím si je dát, musím. Ano, Fateless patří ke mně absolutně neodmyslitelně, protože jejich skladby jsem hrál.

dneska si hrajeme 2 hodiny plné mých oblíbených hitů. Slavím narozky, tak jsem se rozhodl oslavit tím, že mám nabídu a vnutím to, co mám rád. Proč ne?

A když už jsme v 90. velmi rád vám nabídnu i melodii, kterou považuji mezi své velmi oblíbené Better Alone. Víte, co je zajímavé, že i po těch skoro 40 letech se tyhle melodie dneska vrací a hrají se zpátky a jsou velmi populární. Tady je Alice DJ.

všem, kteří slaví narozky stejně jako já, přeji jen to nejlepší, hodně zdraví, skvělé lidi kolem sebe a držte velu Fresh Radio. Já jsem Lubír Morskovský, těším se na vás na akcích, ahoj.

0: s Lumírem Moskovským. Víkend na chatě, stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
0: Vytváříme emoce, které prodávají, komunikují a přesvědčují. Polary Group je komunikační a marketingová společnost. Váš partner pro řešení efektivní reklamy, komunikaci a marketing. Pomáháme značkám a produktům využít marketingové nástroje a komunikaci tak, aby přinášely skutečné výsledky. Odborný přístup a měřitelné výsledky. Kontaktujte nás. Polary Group.
1: Kontaktujte polary.cz.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
4: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
3: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.

0: atrakcí pro malé i velké. Invent Arena 2026. Dva dny plné technologií, vědy a zábavy. Vstup zdarma. Více na inventarena.cz.
1: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
2: No, super.
3: Co no, super?
2: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
3: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
4: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
5: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
6: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Ciao, Max Tara.

0: které jen tak nezažiješ. Těšit se můžeš na robotického psa, tank Leopard 2, biatlonovou střelnici, gyroskop se simulací přetížení i spoustu dalších technologických atrakcí pro malé i velké. Invent Arena 2026. Dva dny plné technologií, vědy a zábavy. Vstup zdarma. Více na inventarena.cz.
1: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskýdek.cz.
5: Letní rande stylově.
6: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava. And the only prescription is more
7: cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
8: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
9: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz. Fast track to a new era.

Reality.

have to keep going, keep moving on, and don't you ever look back.

Posloucháš Fresh Radio. Fresh Night.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
2: Víkend na chatě, stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day. Dab FM, anebo apka.

nejlepší old school, který znáš.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
1: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.

0: strach nezažiješ. Těšit se můžeš na robotického psa, tank Leopard 2, biatlonovou střelnici, gyroskop se simulací přetížení i spoustu dalších technologických atrakcí pro malé i velké. Invent Arena 2026. Dva dny plné technologií, vědy a zábavy. Vstup zdarma. Více na inventarena.cz.
1: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.

0: Rádio Fresh. Metropolitní rádio.
1: Fresh Rádio.
0: Fresh Rádio. Fresh Rádio.
1: Plné té nejčerstvější muziky.

0: Život je short, pro toho trávím jen s tebou a se svýma boys. Žádný hadi kolem, žádný nový bros. Stačí mi to čuza, čuzi v kapse sos.
1: Hrajeme nejlepší old school, který znáš.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš